0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluhy, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových.

0: zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
1: A lichoře řišnice taky, že? Teď kvetou.
0: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
1: Připravit
0: takže
1: tinkturu.
0: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
1: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
0: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichoře řišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Zdraví magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že on musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rec hrušňovou na vaše hrušně.

0: Rybářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu.

0: jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
1: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
2: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
1: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli

0: 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
2: Pak se někde natáhnout.
1: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Velitelství pro operace České armády nově vede Jaroslav Míka. V pražské hromadné dopravě platí ode dneška sleva na jízdné pro lidi pobírající příspěvek na živobytí. Dnes čekáme zmírnění veder, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Generálmajor Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby.
2: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
0: Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou levněji jezdit pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
3: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítačka nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc.
0: Lidé v Obdenici na Příbramsku si připomínají 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes zahájí dopolední procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou, pokračuje pořadatel Petr Čihák.
4: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne se místy od severozápadu vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Rakovnicku a na severu kraje 26 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru. Na místě jsou záchranáři, průjezdné je to s opatrností levým pruhem. A silnice 18 s Příbrami do Sedlčán je opět průjezdná. Mezi odbočkami na Višňovou a Něčín odstranili z vozovky spadlý strom. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: Je tomu tak, já vám přesně 4 minuty po 5. hodině ranní přeju příjemný první srpnový den roku 2026. Jak to vypadá v kalendáři s dnešním datem, tak to nám už za pár okamžiků prozradí kolega Petr Jungmann. Nebudou samozřejmě chybět ani pozvánky do společnosti a za kulturou, to zase bude úkol pro Denisu Hergeslovou. No a nebude chybět ani téma po 5:30, tentokrát se vypravíme za hokejem, tuším. Tak každopádně nebude chybět hlavně příjemná muzika, kterou vám nabídneme. Karel Zich zaspívá, Petr Rezek a teď už je tady Lucka Vondráčková a nebude v tom sama, bude tu s Josefem Wagnerem. Hezké ráno.

0: Pět hodin a 10 minut, jak jsem slíbil, pojďme právě teď prolistovat kalendárium s datem 1. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po 3 měsících a 1 týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já nechci Turko.
2: Pan Pávek.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunskej.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně

0: mega, to je to úplně neskutečný, já mám úplně husí kůži.
1: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A pojďme se podívat na to, jaká bude sobota 1. srpnová roku 2026 ve středních Čechách. Tak dnes bude převážně oblačno, během odpoledne místy od severozápadu přehánky nebo bouřky, ojediněle mohou být i silné. A nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, takže bude méně než včera. Na Rakovnicku a na severu kraje bude ještě o něco příjemněji 26 až 28 stupňů. No, máme za sebou vlastně tropickou noc, takže dnes teploty na mnoha místech neklesly pod 20 stupňů Celsia, takže pojďme se podívat, jak to teď vypadá ve středních Čechách. Většinou se právě teploty stále pohybují kolem 20. Konkrétně v Berouně máme téměř 21 stupňů Celsia, Dobřejovice tady máme 20 stupňů rovných, Žebrák také 20, Zdice také 20, dále například Milín hlásí 19 stupňů, Příbram necelých 20 stupňů Celsia, Všetaty tady máme 21 stupňů a třeba Zdice 20 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byly Damiens, no a my se před půl šestou raní podíváme na svět dětskýma očima, no a budeme se také muset tím v tom vedru pořádně schladit. Zeptáme se totiž dětí z Prahy, jak podle nich vzniká led.
1: Když se voda mění v led, nastává takzvané tuhnutí, což je změna skupenství z kapalného na pevné. Co o ledu ví a jak vzniká, ví nejmenší děti.
2: Svlček se sepe krustou a pak se z toho udělá led.

0: tak se to vytvoří.
1: Když hodně mrzne, tak ten rybník zamrzne.
2: To vypaří se voda, pak vyplší mrak a pak to nateče do vody a tam se to zmrazí.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Vysoký újezd na Berounsku chce vybudovat nové kanceláře obecního úřadu. Budovu i s multifunkčním sálem by mohli dělníci postavit na pozemku bývalého statku, který je podle vedení obce ve špatném stavu. Odhadované náklady jsou několik desítek milionů korun. Architektonickou studii plánuje radnice obyvatelům představit po letních prázdninách. Hygienici odhalili na pražském koupališti Šeberák velké množství sinic. Voda proto už není vhodná ke koupání. Na Džbáně ve Vokovicích v Praze 6 je stav ještě horší a pokračuje tam zákaz koupání. Ostatní koupaliště v metropoli jsou nadále v pořádku. Silničáři dále opravují mimoúrovňovou křižovatku v Aviatické ulici u letiště Václava Havla v Praze. Na místo dali například nádrž na dešťovou vodu. Budou taky betonovat mostní pilíř. Řidiči musí i nadále počítat s dopravním omezením. A dnešní počasí. Bude převážně oblačno, ráno se jen ojediněle objeví přehánky, od dopoledne ale budou přibývat a lokálně se vyskytnou i bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31. Na Rakovnicku, Příbramsku a na severu kraje 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy překáží nehoda za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily dva kamiony. Je to průjezdné levým pruhem, zatím bez držení. A na silnici 336 u obce Horka na Kutnohorsku nabouralo osobní auto do lampy veřejného osvětlení. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my se už za chvilku vypravíme za hokejem.
0: Přesně tak. Hokejisté Mladé Boleslavy vyjeli poprvé na léto v rámci letní týmové přípravy. A my se za nimi tedy vydáme.

0: Mladoboleslavští hokejisté poprvé v rámci letní týmové přípravy vyjeli na led v kompletním složení, včetně zahraničních hráčů a také těch, kteří měli individuální trénink. Do zářijového startu extraligy se chtějí připravit tak, aby se pohybovali v klidnějších vodách tabulky. Sami bruslaři vnímají, že po 13. místě v poslední sezóně mají před fanoušky co napravovat.
1: Samozřejmě loňská sezóna prostě nebyla dobrá, takže je, řekněme, co zlepšovat.
2: Zmínil golman Dominik Furch. Má před sebou třetí sezónu v mladoboleslavském dresu. Stejně jako útočník Dominik Lakatoš. Ten vnímá, jak důležitý pro mužstvo bude zářijový start extraligy.
3: Je to důležitý hned ten start odpíchnout se dobře, začít dobře tu sezónu a pak samozřejmě nemusíte nic dohánět a nemusíte být nějakým jako zbytečným jako tlakem a můžete si tu sezónu víc užívat, než když to prostě musíte honit zápas od zápasu a víte, že jste v určitým jako problému. No.
2: Letní přestupová strategie klubu i s ohledem na 13. místo z posledního odehraného extraligového ročníku byla jasná. Přebudovat, vystužit a omladit obranu. V útoku zase sestavu doplnit o centra.
4: Zámorský nám přišel na popud toho, že nám odešel Pirokta, takže to bylo vlastně hráč, který jsme potřebovali vlastně na prvního beka. Přišel Moravec, který by měl být podobný typ, je mladší hráč. Kubička, toho jsme si otypovali už minulý rok a byli jsme s ním spokojení, tak jsme ho podepsali a pak přišel Budík, od kterého čekáme, že když zůstane zdravý, což je alfa omega u něj, tak by nám mohl taky dost pomoct.
2: Přiblížil změny v zadních řadách bruslařů sportovní manažer Martin Ševc. Neopomněl se zastavit také u útočníků.
4: Útok, tam byla strategie jasná, jako chyběl nám centr a nějaký střelec. Doufáme, že oboje se nám podařilo příchodama Martela a Moranta zacelit. Vlastně už ke konci sezóny přišel Koblížek Radek, od kterého taky čekáme, že by tu produktivitu měl zvednout a uvidíme.
2: Středočeši do přípravy na ledě vstoupili v kompletním složení.
5: Ta příprava na suchu byla letos relativně delší. My jsme vlastně zkrátili to období mezi koncem, což byl druhý týden v červenci, a nástupem na led, kdy vlastně minulý týden jsme začali testováním. Pro nás pozitivní, že v té přípravě se nikdo nezranil, že jsme byli všichni zdraví a i hráči, kteří vlastně měli individuály, nepřipravovali se tady s námi, takže se všichni sešli.
2: Doplnil trenér Petr Haken. První přípravný duel se hraje tým ve čtvrtek 6. srpna v Liberci. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: prší ve středních Čechách.
1: Dnes bude převážně oblačno, během odpoledne místy od severozápadu přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, a teploty 28 až 31, na Rakovnicku a na severu kraje 26 až 28 stupňů. Teď se teploty pohybují kolem 20 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: teď už pár tipů za kulturou a do společnosti s Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Léto v Lobkovicích patří četníkům. Každou sobotu se tu otevírá četnická stanice, která místo vitrín nabízí živou historii se vším všudy. Těšit se můžete na dobové exkurze, historické scénky, bojové ukázky i divadelní představení připomínající atmosféru první republiky. Program potrvá do konce srpna vždy od 10 do 17 hodin. Zásmuky na Kolínsku ožijí tradiční poutí porci. O prvním srpnovém víkendu se město zaplní kolotoči, pouťovými atrakcemi, jarmarečními stánky, dobrým jídlem a pitím i slavnostní náladou. Užijte si víkend plný zábavy pro celou rodinu. Do železničního muzea v Lužné u Rakovníka můžete v sobotu vyrazit stylově historickým motorovým vlakem. Z pražského Masarykova nádraží vyjede krátce po 9. dopoledne souprava retro Ostravan, tažená legendární lokomotivou Zamračená. V muzeu si pak prohlédnete parní, motorové i elektrické lokomotivy. Svést se můžete taky úzkorozchodným parním vláčkem. Podrobný jízdní řád a seznam zastávek najdete na webu Český drah. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Nově bude podnikatele podporovat jen jedna státní agentura, dneškem vzniká Czech Business. Vodoprávní úřad a Česká inspekce životního prostředí řeší další nepovolené úpravy jezu Mazour na řece Sázavě. Dnes bude převážně oblačno, od dopoledne i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business. Například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Ředitelem nové agentury je Rudolf Klepáček, který byl doteď v čele Czech Trade. Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil navodáckou propušť traverzu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka jde o nebezpečné zásahy.
4: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
2: S majitelem jezu se nám nepodařilo spojit. Lidé v Praze využívali v červenci během horkých dní sdílená kola k cestám na koupaliště častěji. Podle jednoho z provozovatelů směřovalo nejvíc jíst třeba do Podolí nebo Žlutých lázní. Při tropických dnech tam vyrazilo zhruba 4x více cyklistů než v jiných dnech. Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražané si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
5: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno. Ráno se jen ojediněle objeví přeháňky, od dopoledne ale budou přibývat a lokálně se vyskytnou i bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily 2 kamiony. Na místě už je odtahová služba a volný je pouze levý pruh. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v další hodině dobrého rána střední Čechy se vypravíme do Obdenic na Příbramsko, kde si dnes budou připomínat přesně půl století natáčení slavné české komedie Na samotě u lesa. Dále navštívíme pražskou zoologickou zahradu a představíme vám jednoho malého sympaťáka, mládě Lachtana jihoafrického. A už za chvilku se dozvíte, jak včera v těch největších vedrech pomáhali v Praze dobrovolní hasiči. No a kdo nám tentokrát zaspívá, tak bude tady Vašek Neckář, Helena Vondráčková a právě teď Petr Novák. Hezké ráno.

0: Teploty v Česku včera na mnoha místech přesáhly hranici 35 stupňů a dokonce někde atakovaly 40. Rozpálené centrum Prahy se proto snaží uchlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropí ulice užitkovou vodou. Včera například přímo před staroměstským Orlojem.
1: Hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
2: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
1: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
1: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak tolik švédská kapela Roxette, která před týdnem zaspívala a zahrála na festivalu Benáctka v Liberci.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A jak dnes první srpnový den bude, tak převážně oblačno, během odpoledne místy přehánky nebo bouřky, ojediněle mohou být i silné a nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia, takže bude o něco příjemněji než včera, nebudou už tak vysoké teploty, nicméně noc byla tropická, máme ji za sebou, ale místy se teploty opravdu nedostaly pod 20 stupňů.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým,

0: je čas na první porci ranní zábavy. Tentokrát bude vzpomínat na Jiřího Sováka jeho herecký kolega Jiří Štěpnička.
1: Jirka vlastně anekdoty moc nevykládal, on je spíš tvořil. On je vymýšlel, snad se držel té zásady, kterou kdysi dávno prosazoval pán Werich, když říkal, no blbý věděj, ty mají časy pamatovat, chytrý to musí vymýšlet. Ale přitom musím říct, že Jirka anekdoty velice miloval, třeba navážu na ty Lurdy, miloval takovou tu, jak přijde hluchej v Lurdech ke studánce, namočí prstíčky, promne uši a zařve zázrak, já slyším. Pak přivedou slepce, ten namočí prstíčky, promne oči a zařve zázrak, já vidím. V tom přijede, jede na vozejčku, teď kouká, co s tím. Tak do té studánky si jede i s tím vozejčkem, vyjede ven, kouká. Ježíši Kriste, já mám nový gumy. A Jirka Sovák uměl svý kolegy strašně tak jako vždycky popíchnout a dýnstovat. Paní Klenová, která vždycky byla už dávno, dlouho před představením připravená na roli, babičky v šátku, tu sukni širokou, ošatku s kukuřicí, kterou jako loupala. A přijeli jsme tenkrát z nějakého natáčení Frimlovy operety Rozmery. A ona přijela taková rozespívaná, seděla už v tom babičkovském portále a zpívala, že no zašla ty se ráda, slečej ze šatu. A v tom my se Sovákem jsme šli si pro kafe nebo pro něco. Ten Jirka se zarazil, okamžitě se zaposlouchal, pak se naklonil z té vejšky, ještě si udělal takhle mušli u ucha, aby jako líp slyšel, a pak povídá, to není špatný, Evičko, s tím hlasem by se dalo něco dělat. A ona mu na to naskočila a říká, co Jiříčku, co? No léčit a okamžitě.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministrům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Řidiči se musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines, pro kterého je Praha první evropskou cílovou destinací. Od října by frekvence letů měla vzrůst na 4 za týden. Letiště Praha očekává, že nová linka přispěje k rozvoji turismu mezi oběma zeměmi. V zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku se dnes konají historické slavnosti. 26. ročník akce s názvem Koruna a meč začíná v 10 hodin průvodem. Program pak bude pokračovat v zámeckém areálu. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ráno se jen ojediněle objeví přehánky, ale od dopoledne budou přibývat a lokálně se vyskytnou i bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody kamionů. Srazili se na 50. kilometru. Na místě už je odtahová služba a průjezdné je to s opatrností levým pruhem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: No a za pár okamžiků už se společně vypravíme do pražské zoologické zahrady.
2: Přesně tak, lachtaní mládě se tam totiž učí plavat. A jak, to uslyšíte už za chvíli.

0: Před více než měsícem se v pražské zoo narodilo mládě lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a proč ho chovatelé nejprve museli naučit plavat, o tom natáčela Sabina Mosecká.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy a žijou s ním všichni čerti, že přesně teď je škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným, ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
2: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
1: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár týdnech, ani ne týdnech, po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si říkali, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady, prostě už plavu jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost, a samozřejmě všechno děláme velice opatrně, že se o něj hodně bojíme.
2: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
1: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, že je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho, a teď je to vlastně jednou za dva dny ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Počasí ve středních Čechách.
1: Jaká bude sobota, tak dnes převážně oblačná, během odpoledne místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak to byla královna české country, Věra Martinová, a vy stále posloucháte Dobré ráno, střední Čechy. Lidé v Obdenici na Příbramsku si právě dnes připomenou 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program zahájí už v 9 hodin dopoledne procházka po filmových místech. Odpoledne je potom na programu beseda s některými tvůrci a herci, například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou. Pokračuje pořadatel Petr Čihák.
1: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Ve středních Čechách padl včera teplotní rekord na 7 z 16 měřicích stanic. Dnes bude převážně oblačno, od dopoledne i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu, říká za odbory Vlasta Palová.
3: My neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj. Takže vůbec nevíme, s čím přijde, to musíme pak čekat až na ten jeho nástup.
2: Odbory už v červenci vyhlásily stávkovou pohotovost. Teď mají v plánu počkat na první kroky nového šéfa a poté rozhodnout, jestli přejdou do stávky. Ve Středočeském kraji včera padly teplotní rekordy na 7 z 16 stanic s alespoň 30-letou historií měření. Nejtepleji bylo ve Vlašimi na Benešovsku, kde teplota vystoupala na 37,8 stupně Celsia a překonala tak tamní rekord z roku 2018. Další rekordní teploty naměřily stanice v Neumětelích na Berounsku, kde bylo 37,6 stupně a v Netvořicích na Benešovsku s teplotou 36,9 stupně Celsia. Na obou těchto měřicích stanicích tak byl překonaný rekord z roku 1994. Ode dneška můžou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích systém po ročním zkušebním provozu funguje trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Díky tomu jsou jízdní řády stabilnější, spolehlivě se daří dodržovat přestupní vazby a uvolnily se přetížené nástupní hrany na velkých pražských terminálech, jako jsou třeba Opatov, Ládví nebo Budějovická.
2: Podíl černých pasažérů od loňského července podle Středočeského kraje stoupl na necelých 6%. V autobusech kvůli dalším změnám přibude 15 revizorů. Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč, Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletý kontrakt. Počasí. Dnes bude převážně oblačno. Ráno se jen ojediněle objeví přeháňky, od dopoledne ale budou přibývat a lokálně se vyskytnou i bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31. Na Rakovnicku, Příbramsku a severu kraje 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Opatrně na dálnici D1 z Brna do Prahy. Za Souticemi na 50. kilometru už nakládají havarovaný kamion na odtah. Stále ale ještě jsou neprůjezdné dva pruhy, projíždí se jen levým, kolona se ale netvoří. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: V dalších minutách dobrého rána zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi a ten nám prozradí, na jak teplé počasí se musíme dál připravit. S tím souvisí i další téma, poradíme, jak se na večer před spaním schladit a už za pár okamžiků se v Region Expressu dozvíte o nové slevě v pražské MHD. A kdo nám bude v této hodině zpívat, tak bude tady třeba vzpomínka na Petra Muka, bude tady Lešek Semelka a také teď Marcela Holanová. Hezké ráno.

0: Region Express.
1: Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky mohou levně jezdit pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun, plná cena je přitom 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítačka nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc.
1: A teď ještě jedna aktuální informace z MHD v Příbrami. Autobusová linka 505 jezdí ode dneška objížďkou přes Bohutín kvůli výstavbě kanalizace v Kozičíně. Autobusy tak budou jezdit až do 13. srpna po hlavním tahu 18. V Příbrami tedy nebudou obsluhovat zastávky Lazec a Březové hory Stadion.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: První srpnový den bude ve středních Čechách převážně oblačný. Během odpoledne místy přehánky nebo bouřky a ty mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia, teď se stále pohybují kolem 20 stupňů.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
3: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: Tak tolik vzpomínka na Petra Muka. A teď už je opět čas podívat se na svět dětskýma očima.
1: Dej si ještě bramborový salát. A co, že už máme skoro po Vánocích? To si zaslouží zajít na gastroenterologii. No jo, s čím máme potom problém?
2: A žaludku.
3: A stlašej ti tam hadici.
2: Že se tam takhle kouknou. No je taková úzká a myslím si, že už jsem to, že jsem to ještě nikdy neviděl.
4: Je tam kamera.
2: Tady máme žaludek, nemůže

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ode dneška můžou seniori bez sankce předčasně ukončit penzijní spoření. Začíná totiž platit novela, kterou podepsal prezident. Seniorům umožňuje taky zpětné získání státních příspěvků, které museli vracet. Jde o podporu ke spoření, kterou jim stát přestal vyplácet loni v červenci. V konsolidačním balíčku to zavedl předchozí kabinet. Ve spoření tehdy podle rezortu zůstalo asi 200 000 seniorů. Produkt nechtěli předčasně ukončit, aby nepřišli o část úspor. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli. Prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se ale podle policie stále navyšuje. Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Ode dneška platí nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Přímo budou zajišťovat svoz ve 2/3 metropole. Zbytek pro ně zajistí soukromé firmy. Pro lidi se nic nemění. Praha stále hledá vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Zatím do soutěže přišlo 10 návrhů, především z Libereckého kraje. Tipy můžou lidé posílat do 15. září. A dnešní počasí bude převážně oblačno, ráno se jen ojediněle objeví přehánky, od dopoledne ale budou přibývat a lokálně se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Zruč nad Sázavou omezení po noční nehodě kamionů. Na 50. kilometru uklízejí vozovku ve dvou pruzích. Projíždí se jen levým pruhem, zatím je to ale bez kolony. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova nepřehlédněte předmět za odbočkou na Stehelčeves. Na kilometru 12,5 leží na vozovce kus plechu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a už za pár okamžiků pro vás v těchto horkých dnech budeme mít dobré rady.
2: Poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme taky, kdy a proč se začínáme potit.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá po 20 stupňů, to jsme právě dnes zažili. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji, zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám pomůžou a můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo horčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Máme 7:45 ráno a jsme tady ve spojení jako vždy v tomto čase s meteorologem Pavlem Karasem. Pavle, hezké sobotní ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Jak to momentálně vypadá ve středních Čechách?
2: Převládá oblačno, co se týče přeháněk, tak ty se zatím vyskytují spíš výjimečně. No a noc na sobotu byla velmi teplá a minimální teploty se teď pohybují kolem 22 stupňů Celsia.
1: Jaký bude dnešní den?
2: Čekáme převážně oblačno, přecházet by měla studená fronta, takže místy se budou vyskytovat přehánky, lokálně i bouřky, a to už během dopoledne. Bouřky můžou být výjimečně i silné, doprovodí je přívalový déšť s úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční a taky nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni. Na Rakovnicku, Příbramsku a na severu kraje bude sobota nepatrně chladnější s teplotou mezi 26 a 28 stupně Celsia.
1: No a jaká bude neděle?
2: V neděli budou ty teploty ještě o stupínek až dva nižší. To zmírnění tepla ale bude jenom přechodné, takže neděle většinou s teplotou do tropické třicítky čekáme polojasno, přehánky a bouřky by se měly vyskytovat jenom výjimečně.
1: Ale vy jste to naznačil, v příštím týdnu si asi moc neodpočineme, to horko zůstane.
2: To je pravda, už v první půlce příštího týdne, vlastně od pondělí do středy, se Česko zase dostane do velmi teplého vzduchu. Odpolední teplota se bude pohybovat kolem 35 stupňů Celsia. Čekáme zprvu polojasno, postupně mraků bude přibývat, zprvu ojediněle, postupně místy se budou vyskytovat přehánky anebo bouřky, no a zase mírné ochlazení přijde v polovině příštího týdne, no a ochladí se na podobné teploty, jaké máme nebo budeme mít o víkendu, to znamená na teploty kolem 30 stupňů Celsia.
1: Tolik tedy o počasí, Pavel Karas, děkujeme za aktualizaci, Pavle, a odpoledne naslyšenou.
2: Budu se těšit a přeju krásný den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: A 8 minut před 8 ranní už je čas na to prolistovat kalendárium s dnešním datem a to je úkol Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po 3 měsících a 1 týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já nechci Turkovi.
2: Pan Páve.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunský.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega to je to úplně neskutečný, já mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na StredočeskéKulturníLeto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Za letní prázdniny zatím hygienici v Česku udělali skoro 900 kontrol dětských táborů. Praha povolila zdražení taxislužeb. Zvýšila maximální sazby, které můžou jejich řidiči zákazníkům účtovat. Dnes bude převážně oblačno, od dopoledne i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
3: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
4: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
3: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
5: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
3: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Lidé v Praze si ode dneška připlatí za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si jejich řidiči můžou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 36. I nástupní sazbu z 60 na 70 korun. Nové ceny by měly podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů více odpovídat současným nákladům řidičů.
6: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření a ta letošní situace je skutečně mimořádná.
2: Podle komory provozovatelů taxislužby navýšení není dostatečné a mělo by se odvíjet od cen pohonných hmot. Rakovník za opravy šaten a ubytovny v zimním stadionu zaplatí o zhruba 4 miliony korun více. Náklady navýšila třeba výměna elektrických rozvodů v budově. Celkem za rekonstrukci radnice zaplatí 30 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
7: Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starého objektu, tak se v průběhu realizace stavby začaly objevovat nové věci a bylo potřeba rozšířit rozsah stavebních prací. Jedná se například o výměnu dlažby ve vstupní hale a centrální chodbě ve druhém podlaží. Dodávku a montáž nových slaboproudých rozvodů, rozvody kabeláže pro kamerový systém a pro počítačové sítě.
2: Práce mají trvat do září. O případném prodloužení termínu rozhodnou rakovničtí radní 12. srpna.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno. Od dopoledne budou přibývat přeháňky a lokálně se vyskytnou i bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou se ještě uklízí po noční nehodě kamionů. Na 50. kilometru je ze tří pruhů volný pouze levý, je to tam ale bez kolony. A na D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu část matrace. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
8: A v další hodině Dobrého rána Střední Čechy připomeneme pár tipů do společnosti a za kulturou. Opětovně se vypravíme k jezu Mazourov na řece Sázavě, kde se vyskytují nové problémy. A už za pár okamžiků tady bude další díl seriálu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a kdo nám zaspívá, tak tentokrát třeba Michal Tučný, Hana Zagorová se Stanislavem Hloškem a teď je tady Ilona Čáková. Pěkné ráno.

0: strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jenom mýtus? Taky na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že první srpnový den bude ve středních Čechách převážně oblačný, během odpoledne se dají očekávat místy přehánky nebo bouřky a mohou být ojediněle i silné. A nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ode dneška můžou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích funguje systém po ročním zkušebním provozu trvale. Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Policie dnes pořádá s vodními záchranáři u Slapské přehrady akci Bezpečně u vody. Začne v pravé poledne na pláži u Nové Živohošti. Lidem má připomenout, jak se mají správně chovat u vody a předcházet tonutí i úrazům. Lidé v Obdenici na Příbramsku si připomínají 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program už za půl hodiny zahájí dopolední procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou. A dnešní počasí bude převážně oblačno. Od dopoledne budou přibývat přehánky a lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou zastavilo auto. Je na 33. kilometru v odstavném pruhu. A porouchané auto v odstavném pruhu je taky na D8 na kilometru 14,5 směrem do Prahy. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my se už za pár okamžiků opětovně vrátíme na jezd Mazourov na řece Sázavě, kde se neustále dějou nějaké nekalosti.
0: Přesně tak, na začátku léta tam někdo umístil do vodácké propustě nebezpečnou traverzu a teď zase přímo pod jezem pracují bagry a přesouvají materiál z koryta.

0: Začátkem léta překvapila vodáky na jezu Mazourov v Soběšíně na řece Sázavě Traverza. Teď tam dokonce bagry upravují koryto řeky a přibývají další železné prvky. Obě události řeší jak vodoprávní úřad v Benešově, tak i Česká inspekce životního prostředí. Podle Asociace vodní turistiky a sportu jsou zásahy nepovolené, nenávratně poškozují koryto řeky a jsou navíc nebezpečné pro vodáky.
1: Změny na jezu Mazourov jsou viditelné, i když zrovna teď těžká technika nepracuje, odstavená hned vedle, přibývají tady takové zabudované železné sloupy a potom je tady vidět, jak se vedle koruny hráze hromadí haldy kamení a sedimentu. A přesně tyhle zásahy kritizuje předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
2: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil horovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc výjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
1: Před podobnými zásahy, jako se dějí právě na jezu Mazourov, je podle ochránců přírody běžné, že se provádí průzkumy a případně transfery ohrožených živočichů. Tady se tomu tak podle Aleny Konvalinové z Českého svazu ochránců přírody Vlašim nestalo.
3: Je to tak, jako v případech, kdy se třeba dělalo nějaké odbahnění, tak vlastně my jsme tam nejdřív prováděli monitoring výskytu chráněných živočichů a následně vlastně i během těch úprav biodozor. Za mě by to určitě bylo potřeba a tady se to tak nestalo.
1: Zastavila jsem se kousek od Soběšína ve vodáckém kempu, z vody teď za mnou přišel pan.
4: Lukáš. Je tam ta traverza, je to nic moc, je to škoda pro ty vodáky.
1: A vy jste říkal, že jste tam zrovna viděli ten bagr v akci.
4: Ano, přesně tak, byl tam bagr, nějaký auto. Chtěli jsme to i minulý rok a docela se to za ten rok změnilo.
1: Marek Horáček, další vodák, co vy a já z Mazourov, jak jste se s ním popral?
5: Bylo to určitě zajímavý. Přijde mi to jako nebezpečný, tak i jako nemorální.
1: Majitelem jezu je soukromá osoba, jak v případě umístění traverzy, tak i dalších stávajících úprav jezu koryta a řeky se nám s ním ale nepodařilo spojit. Od Sázavy Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak pojďme si ještě jednou v dobrém ránu střední Čechy připomenout, že první srpnový den bude většinou oblačný, během odpoledne místy přehánky nebo bouřky a ojediněle mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dobrém ráno střední Čechy, před 9:00 pro vás máme ještě pozvánky za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Léto v Lobkovicích patří četníkům. Každou sobotu se tu otevírá četnická stanice, která místo vitrín nabízí živou historii se vším všudy. Těšit se můžete na dobové exkurze, historické scénky, bojové ukázky i divadelní představení připomínající atmosféru první republiky. Program potrvá do konce srpna vždy od 10 do 17 hodin. Zásmuky na Kolínsku ožijí tradiční poutí Porcinkule. O prvním srpnovém víkendu se město zaplní kolotoči, pouťovými atrakcemi, jarmarečními stánky, dobrým jídlem a pitím i slavnostní náladou. Užijte si víkend plný zábavy pro celou rodinu. Do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka můžete v sobotu vyrazit stylově historickým motorovým vlakem. Z pražského Masarykova nádraží vyjede krátce po 9:00 dopoledne souprava Retro Ostravan, tažená legendární lokomotivou Zamračená. V muzeu si pak prohlédnete parní, motorové i elektrické lokomotivy. Svést se můžete taky úzkorozchodným parním vláčkem. Podrobný jízdní řád a seznam zastávek najdete na webu Český drah. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Obyvatelé Slaného na Kladensku se můžou vyjádřit k územní studii. Dnes bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
2: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Slaný na Kladensku zjišťuje, jak dál rozvíjet krajinu kolem města. Radnice chce například vědět, kde sázet stromy nebo stavět nové cesty. Nechala si proto zpracovat územní studii. K její první části se teď vyjádří tamní obyvatelé. Své připomínky můžou posílat do 24. srpna. V polovině září pak vedení města dokument projedná s veřejností. U zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 nyní jedná s místními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. Obyvatelé městské části si projekt za téměř 9,5 milionu korun vybrali v participativním rozpočtu. Sport. Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku druhého kola šance ligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pražany poslal do vedení Irvin, pak kapitán Sparty Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. O pár minut později ale skóroval v dresu Pražanů debitující Brunes a následně se trefil ještě z pokutového kopu Karabec. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
3: Jsem spokojený se třemi body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, kdy jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
0: Počasí. Dnes bude převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Večer pak čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D11 na kilometru 59,5 směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu auto s defektem. A na D10 na 62. kilometru opatrně směrem na Turnov. Překáží tam metrová plastová trubka. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách už začíná pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
4: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala. Podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl a to je Labyrint světa a ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemám, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo světlo v temnotách. Jsou to

0: labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit, a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky dvě a dvě zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
1: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
0: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo, a mohli si třeba něco odnést, a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší

osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nich se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stále expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternberské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobností k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký roh se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení, a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tady z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé s žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou, nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Svoz odpadu v hlavním městě zajišťují ode dneška podle nové smlouvy pražské služby. Dnes bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Dnes začala platit nová desetiletá smlouva mezi firmou a městem. Pro obyvatele se nic nemění.
2: Pražské služby budou svážet odpad ze 2/3 metropole. Na zbytek si najali soukromé firmy. To kritizuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z uskupení SME Praha.
3: Pražské služby se ale na převzetí území nepřipravily. Městská firma má být přitom soběstačná.
2: Ročně pražské služby najatým firmám zaplatí 477 milionů korun. Mluvčí společnosti Alexandr Komarnický kritiku odmítá.
4: Na tuto zakázku jsme se mohli začít připravovat skutečně teprve až poté, co byly jasně dané její podmínky, až po podpisu smlouvy v prosinci roku 2025.
2: Za 10 let hlavní město pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevře pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou lidé moct prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky provedou zájemce víc než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si předem rezervovat místo. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal 2letý kontrakt. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje vidět maximum zápasů České ligy.
5: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
0: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které můžou být ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D11 na kilometru 59,5 směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A na D5 jeďte opatrně na 34. kilometru směrem na Plzeň. U středových svodidel je srna. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichořeřišnice taky, že? Teď kvetou.
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim

0: No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest
1: potom
0: a
1: na zimu
0: močových
1: si to
0: cest.
1: Připravit
0: takže
1: tinkturu.
0: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
1: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
0: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdrávý meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba 1 za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí chladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: A ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit 1 za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a tím nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopny vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Pražské taxíky můžou ode dneška účtovat až o 6 korun na kilometr víc. Magistrát zvýšil maximální povolenou sazbu. Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k více než 70 událostem. Bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozem taxislužby. Pražský magistrát navýšil maximální sazbu 42 korun za kilometr z původních 36 a takzvaná nástupní sazba se zvýšila o 10 korun na současných 70 korun.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci,
5: říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřkám od včerejšího večera do dnešních 7 hodin k 73 událostem. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a nebezpečné stavy nebo monitorovali situaci. Nejvíce hlášených událostí bylo na Praze Východ, Kolínsku a Benešovsku. Policie dnes pořádá s vodními záchranáři u Slapské přehrady akci Bezpečně u vody. Začne v pravé poledne na pláži u Nové Živohošti. Lidem má připomenout, jak se mají správně chovat u vody a předcházet tonutí i úrazům, říká policejní preventista Jaroslav Bican.
8: Pokud chcete vidět policejní výstroj, techniku vodních záchranářů a našich potapěčů a zároveň vidět ukázku záchrany tonoucího na vodě, tak přijďte k nám do junior kempu na Nové Živohošti. Hledejte červený velký tobogán a tam všechny naše služky naleznete. Sport.
3: Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. Dnes v 17 hodin nastoupí Ostrava proti Slávii, Liberec proti Teplicím a Slovácko proti Artisu Brno. Ve 20 hodin začne zápas mezi Plzní a Zbrojovkou Brno. A ve druhé lize Táborsko remizovalo s Duklou 2-2. Příbram porazila Opavu 1-0 a stejným výsledkem vyhráli Žižkov nad Prostějovem, Karviná nad Vlašimí a Kladno nad B týmem Baníku Ostrava.
2: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno. Místy se od západu vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Večer čekáme od severozápadu ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
2: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D6 dávejte pozor na exitu 12 směrem do Prahy. Na vozovce je tam rozlitý olej. A na dálnici D10 opatrně na 58. kilometru směrem na Turnov. Osobní auto tam srazilo srnu. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu pořad Středočeská setkání a Šárka Formánková.
2: Český rozhlas střední Čechy, Středočeská setkání.
9: Krásný den vám přeje Šárka Formánková. Představte si, že je venku 16 stupňů pod nulou a vy se svleknete do plavek a vlezete do vody. A nejenom, že v ní vydržíte, ale dokonce v ní uplavete pořádný kus. Pro mě je to naprosto nepředstavitelná věc a pro většinu z vás nejspíš taky. Ale pro naše dnešní hosty je to docela běžná záležitost. Pozvání do studia přijali otec a syn Filipové Jíchové z Kladna. Úspěšní dálkoví a zimní plavci.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.
10: Telegram s adresou svět,

0: Dnešní středočeské setkání bude trochu netradiční. Do studia přišli totiž rovnou dva hosté. Filip Jícha starší a Filip Jícha mladší. Otec se synem. Dva kladeňáci, kteří se věnují dálkovému a zimnímu plavání a dosahují v nich úžasných úspěchů. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já ze všeho nejdřív zmíním ty úspěchy. Filip Jícha mladší se v roce 2023 stal jedním z nejmladších plavců, kteří přeplavali kanál La Manche. Filip Jícha starší uplaval co by první Čech kilometr v ledovém moři u severního i jižního pólu. Ale já začnu od opačného konce. Já pokud vím, tak ani jeden z vás nezačínal s plaváním jako se sportem, který by si kdysi vybral. Je to tak? Vy jste snad dokonce začínal až někdy před 50.
1: Máte naprostou pravdu. Já jsem původem fotbalista a protože vlastně nemám na těle nic, co by mi neoperovali, tak to plavání na mě tak trošku zbylo, protože to je sport, kdy vlastně tu kostru namáháte ze všeho nejmíň a dá se tím sportem pořád ještě do pokročilého věku poměrně slušně udržet kondička, takže jsem si k tomu tak chtě nechtě našel cestu skrze to plavání a to zimní plavání.
0: No ale to asi nebyl úplně ten hlavní spouštěcí mechanismus, kdy jste se do toho zimního plavání pustil.
1: To nebyl, no. Je to zhruba 8, možná 9 let zpátky, kdy člověk prochází životní peripety a narazil jsem tenkrát na kamaráda, který šel k nám na Libušínský jezírko, což je u nás taková krásná lokalita. Tak jsem se šel projít s ním, abych přišel na jiné myšlenky a on se pak začal slíkat, což mě naprosto šokovalo a začal v té studené vodě plavat. Mě to tak nadchlo, že jsem vlastně celou cestu zpátky ho zpovídal a příště jsem šel s ním. A takhle ve dvou jsme založili Otužilce Kladno.
0: Já jsem se ale někde dočetla, že vy úplně ze začátku jste neměl nějaké velké ambice, že jste si říkal, že se tomu budete věnovat chvilku a pak toho necháte.
1: Já jsem vůbec nechtěl závodit. Já vlastně, protože jsem byl nemocný a nesměl sportovat vůbec. 2 roky mu zakázali vlastně sportovat. A tenkrát jsem říkal, tak pojď s náma, třeba ti ta studená voda pomůže. A jemu se vlastně v té studené vodě ulevilo, ty nohy ho přestaly bolet, tak jsme to řekli panu doktoru, on říká, jak to zkoušejte. A předseda pražského otužileckého klubu ho rovnou přihlásil na závody a to byly Filipovy první závody, kde vlastně uspěl. A jeho to tak namotivovalo, že jsme začali jezdit zimní pohár, protože Český plavecký svaz pořádá zimní pohár, kde každý týden závodíte v jiné části České republiky, kde se sejde 150-200 plavců v různých věkových kategoriích a plavou v té zimní vodě. A my jsme začali objíždět tyhle ty závody a mě bylo blbý sedět v autě. Tak jsem se tak jako osmělil a přidal a nikdy jsem nepředpokládal, že bych závodil a že bych jako se posouval tímhletím směrem, ale tak nás to pohltilo a tak nás to začalo bavit, že to skončilo tak, jak to skončilo. No.
0: Tatínek říkal, že hrál fotbal. Filipe, co bylo vaší doménou? Jaký sport vy jste dělal, než jste se dal na to plavání?
2: Já jsem toho vyzkoušel pár, taky jsem začal fotbalem, ale to bylo, když jsem byl úplně malý. Ale ta srdcovka, ze který jsem přešel na to plavání, tak byl tenis.
0: A co se stalo, že jste s ním musel přestat?
2: Já si na to vzpomínám tak, že jsem moc rychle vytáhl, moc rychle jsem vyrostl, kolena nestíhaly s tímhletím a hrozilo to, že se mi tou zátěží toho tenisu, jak je to na ty kolena

0: konečně něco, co vlastně jako je dobrý, co můžu dělat, s čím souhlasí i ten doktor. A myslím si, že náhoda byla to, že to bylo zimní plavání. Mohlo to být jako asi i normální plavání, ale tam ten táta nechodil, táta chodil k jezeru.
1: Jasně.
0: K zimě. Jo.
1: Dělá se prostě to, co dělá tatínek, většinou to tak začíná.
0: Asi je to nějaký jako základní put lidský.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Filipícha starší a Filipícha mladší, Kladeňáci, otec a syn, kteří se věnují dálkovému a zimnímu plavání. A my jsme říkali, že jste každý začínal s plaváním v jiném věku. Máte rozdílné plavecké styly? Souvisí to nějak s tím, jak jste kdo začínal s plaváním?
1: Absolutně. Absolutně. Ne, já jsem se to učil a pořádně jsem se to nenaučil. On díky té mladosti, dravosti a myslím si, že i talentu dneska zvládá všechny plavecký styly, který se naučil. On se vlastně jako z té studené vody dneska orientuje na tu teplou, protože vlastně všichni bazénoví plavci si z nás vždycky dělali legraci a my jsme jim to tak jako chtěli vrátit v tom bazénu. Ono už to jako moc nejde, ale pořád je tam taková ta vnitřní snaha, takže Filip dneska se snaží závodit v teplý vodě a naučil se z mýho pohledu naprosto exkluzivně všechny plavecký styly na rozdíl ode mě. Já neumím prsa, motýlek mi taky moc nejde a v podstatě plavu toho kraula, což je tak jako jediný, co jsem schopen v mém věku plavat. No.
0: Tak junior zvládá všechny styly, ale určitě bude nějaký oblíbenější, nějaký míň oblíbený?
2: Je veliký rozdíl mezi tím, co je oblíbený a co mi jde.
0: Dobře, tak to je přesně to.
2: Ale po tom dálkovém plavání na ty sprinty se mi trošičku znechotil ten kraul. Měl jsem ten kraul jako hodně rád, ale ten teď jako v těch příčkách trošičku spadl a velmi, velmi mě baví motýlek. A hodně mě bavily i prsa. Ale časově to, co mi teda potom ve finále nejvíc jde, tak to nejsou ty, co mi nejvíc baví. To byl kraul a ten motýlek mi docela šel. No.
0: Ovšem, já vím, že vy nejste jediní dva plavci v rodině. Vás je v rodině pět, jestli to říkám správně. Ještě máte maminku, starší sestru, mladší sestru. Všichni plavou a všichni zimně?
1: Ne. Nakazil jsem manželku, ta už plavala vlastně s náma na Špicberkách. Pak jsem nakazil starší dceru, která, nevím, jestli se dá říct, plavala, nicméně 100 metrů uplavala na Antarktidě. A ta nejmladší, ona je trošku introvert, ona skvěle plave, ale nesmí se nikdo dívat.
0: Což je při téhle disciplíně trochu jako, problém.
1: Vemte si, že jde s mámou na koupaliště a jen tak uplave 2 kilometry. V kolika 10, 11 letech, ale jakmile jí řeknu, pojď s náma plavat, tak v zásadě nepůjde. Mm-hmm. Jo.
2: S toho jsme všichni jako spojení, ano, ale každý ano. Svým způsobem.
1: Mm-hmm. Přesně tak.
2: A ta nejmenší prostě si v tom musí hrát a musí to mít jako svým způsobem, ale ta její hra vypadá tak, že prostě si hraje na kraula a hraje si na něj prostě hodinu a půl a ono se stane z toho.
1: Je potřeba říct, že jsme třeba jeli nahoru do východního Německa do Baltu a ona si na toho kraula hraje v tom Baltu v tom 17-18 stupňovém jako hodinu a půl. Takže vlastně
0: já
1: dobrý.
0: Mám pocit, že je to jasné, že je to jasné, kam to směřuje, akorát to chce čas.
1: Já nepřemlouvám, já jsem vždycky chtěl jako ukázat, že to jde a těm dětem dát nějaký jako prostor a nechtěl jsem jim nějak jako kroutit ruku za zádama, budeš tohle dělat a tady budeš tohle dělat. Myslím si, že tím se nic moc nedocílí.
0: Ano, to je pravda a většinou to ty děti potom velmi rychle opustí. No. Takže motivace je základní.
1: Musíte inspirovat, musíte jim ukázat, že to jde. Jako ležící tatínek na gauči s lahváčem těžko bude říkat dítěti běž sportovat, že jo? Takže to byl takový jako můj motor. No.
0: Takže to je výzva pro všechny rodiče.
1: A to nevím.
0: Aby musíte jít příkladem.
1: Na tom gauči nedali na držku, až mi potkali.
0: Tatínkové, co jsou na gauči, ty už se to dávno rozhodli, ale někteří jiní o tom možná přemýšlí ještě.
1: Ženka jsem výchovu.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do vody a nejen do obyčejné vody, ale dokonce i do velmi chladné vody. Našimi hosty jsou Filipové Jíchové z Kladna, otec a syn, dálkoví a zimní plavci. A já se teď obrátím na jednoho z nejmladších pokořitelů kanálu La Manche, Filipa Jíchu mladšího. Jak se v hlavě středoškoláka urodí ten nápad, že bude plavat přes kanál?
1: Mně to napadlo tak, že ve společnosti zimních plavců, otužilců, se těch přemožitelů La Manche vyskytuje už jako několik. A jednou jsme se takhle dostali na přeplavbu jednoho našeho známého, jednoho kamaráda Michala Štengla.
0: Jako, že jste tam přímo byli?
1: Že jsme tam byli, ono totiž každá ta přeplavba, nejenom teda, že vy jako plavec jste přítomná, máte nějakého lodivoda, který s váma jede, ale máte sebou i podpůrný tým. Většinou to bývají jeden, dva lidi, kteří na té lodi administrují krmení, potravu, jonťáky, pití, co vy potřebujete při tom výkonu spotřebovávat. Tak nás Michal oslovil, jestli bychom to nebyli my, a my jsme samozřejmě kývli. A ve chvíli, kdy on to doplaval a já jsem ho viděl na druhé straně toho kanálu na francouzském břehu a viděl jsem tu jeho radost a to vlastně mě utvrdilo v tom, že jako to chci zažít z té jeho strany. A víceméně si myslím, že to byl ten den, kdy mi v té hlavě jako přeplo a zbláznil jsem se.
0: Ano, a co tomu řekli rodiče?
2: Ono je to tak, že vy, když se rozhodnete, že přeplavete La Manche, tak zpravidla dostanete termín za 2 roky. Takže jsem tak jako ve skrytu duše říkal, ono ho to přejde.
0: No, to ale, u mladých nebývá tak často.
2: No, já jsem právě říkal, že ty mladí se vždycky nadchnou a ono to pak odezní a všecko vlastně bude zalitý sluncem, budeme na to vzpomínat. Ale viděl jsem, že úplně jako ne. Když už jsme dostali konkrétní termín a já jsem zaplatil zálohu, tak jsem zjistil, že vlastně to začíná mít konkrétní obrysy. A teď ještě Filip je tak jako introvertní v tom, že si tu přípravu dělal sám. A já jsem tak jako podezříval, jestli vůbec jako dostatečně trénuje, jak jsem chodil za plot koukat, jestli ho splave. Ale on vlastně tím, že tu přípravu si dělal od lidí ze světa a celou si tu skládanku poskládal tak, že mu vyhovovala, protože vy vlastně na konci té přípravy končíte zhruba 10 kilometrama denně toho tréninku, což je opravdu jako velká porce a říká se, že musíte naplavat zhruba 2000 kilometrů, abyste byla fyzicky připravená, což je jenom jedna část, pak ještě musíte být psychicky připravená na to všecko, co přijde, což my jsme vlastně vůbec nevěděli, co přijde, že jo? Protože my jsme ty podmínky ve finále měli úplně jiný než všichni ostatní. Takže takovýmhle způsobem jsem na to koukal já, samozřejmě čím víc se to blížilo, tím větší obavy máte. Jedna z takových věcí je, že musíte zaplavat kvalifikaci ve vodě po 16 stupňů, musíte vydržet 6 hodin. Co jsme plavali na jezeře Most, to je vlastně věc, která vám tak trošku napoví, jestli vůbec
0: do toho jít
2: nebo ne. A protože Filip je hubenej, nemá na sobě gram tuku, tak v této vodě je to opravdu velká challenge. Takže pokud se tímhletím prokouše, tak vy víte, že už vlastně je tam určitá šance na to, že to může dobře dopadnout.
0: Tak a Filipe, teď to nejzásadnější, co jsem se dočetla o tom vašem plavání. Vy jste prý celý ten kanál La Manche přeplaval tak, že jste plaval jenom rukama. Já si to vůbec nemůžu představit. Když já přestanu plavat nohama, tak nejenom, že zůstanu stát na místě, ale okamžitě jdu ke dnu.
1: Tak ono, kraul jako plavecký způsob, respektive technika toho kraulu na dálky, máte 2 motory, máte ruce a máte nohy. A ten výkon, který vám dodávají ruce v poměru ku nohou, tak je mnohonásobně větší. Ty nohy řekněme 20-30% maximálně a to je ve chvíli, kdy s nima jako opravdu kopete. Ve chvíli, kdy jedete úsporný, efektivní kraul, techniku kraulu, tak ty nohy jako víceméně nepotřebujete, potřebujete s nima se jenom přikopávat tak, aby vám neklesly moc hluboko a nebrzděla jste se s nimi.
0: Já jsem četla takovou zajímavou věc, kterou jste říkal, že když jste potom doplaval a vylezl jste na tu pláž, takže vlastně jste chvilku nevěděli, jak ty nohy fungujou.
1: Je to tak, jako vlastně já jsem to vždycky přirovnával k tomu, jako když by měl člověk pár promilí, že vlastně se motal, jo, že ta motorika vás trošičku neposlouchá, ale nebylo to úplně jako opilost, bylo to spíš jako když si člověk třeba jako hodně, hodně závažně přesedí tu nohu, když si má třeba jako nohu přes nohu a sedí a pak se najednou někde něco se stane a on potřebuje rychle zvednout a ono to úplně nejde, že jo? Ta jedna noha zůstane pokrčená, tak to proto tělo je absolutně jako smyslový takový šok a můžeme do toho přičíst potom vliv toho, že vás...
0: To je obrovské únavy.
1: No, obrovská únava, ale že s váma třeba hází vlna anebo nestabilního podloží. Já jsem tam se zabořil do písku, jednou nohou, druhou nohou jsem měl stát na kamení a teď se tak jako převážíte a jako můžete spadnout, což já jsem jako spadnul, že jo? Takže je to tak, no.
3: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: zasažen.
1: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo nejenom do Kladna za dvěma plavci, dálkovými a zimními, synem a otcem Filipy Jíchovými. Před chvíli jsme si povídali s Filipem mladším o tom, jak přeplaval kanál La Manche. Je to neskutečná zátěž, je to něco, co je pro většinu z nás naprosto nepředstavitelné, takže si říkám, že určitě během takové plavby musí přijít nějaká krize. Stalo se to?
2: Ano, velmi zkráceně ano, ale když bych to měl rozvíst, tak my jsme se připravovali jak fyzicky, tak mentálně a teď říkám množný číslo, protože jsme se připravovali dohromady s tátou. Zkoušeli jsme si v rámci tréninku, že on mi hodí do vody brejličky, když by mi spadly, on mi hodí do vody čepičku, když by se mi roztrhla, já si ji v té vodě nasadím, jak se mi potom plave dál. Ale i mentálně já jsem si vymýšlel různý jako scénáře, do čeho když naplavu, když se stane tohle, když se stane tamto, když se dobře nenakrmím, ale vždycky je něco, co vás nenapadne a to je vlastně to nejhorší, co ve finále vždycky nastane. Nám se stala krize taková, že mi byla zima. To bylo to největší a největší bubák ze všech těch faktorů, co mohly nastat. Prostě v 16 jako stupňů vodě pro mě těch 6 hodin je jako challenge. My jsme ale věděli, že ten La Manche v tu dobu, kdy já mám plavat, průměrně mívá okolo 20 stupňů, což už ve stupních takový rozdíl není, ale pak, když to se nabalí,
1: nasčítá
2: po těch hodinách, tak to jako velký rozdíl je a to už bych dal. Ale přijeli jsme a příliv a odliv, ten proud v tom kanále se otáčel někdy v 11 večer, což zpravidla je čas, kdy se startuje, kdy se otáčí proud v kanále a to znamenalo startovat v 11 večer, ne v 5 ráno nebo ve 4 ráno, což potom ve výsledku by znamenalo 2 hodiny, 3 hodiny té noci, kdy ta voda je studená, kdy nemá člověk tu sluníčku, tu mentální a hlavně potom i tu podporu jako fyzikální z toho, že vás to zahřeje to slunce, ale znamenalo to tím pádem jako 7-8 hodin v čirý tmě.
1: To znamená, byla velká zima, bylo to asi velmi nepříjemné a teď mi řekněte tatínku. Jak to člověk vnímá, když vidí svého syna v takovéhle situaci ve vodě a teď mu nemůže nijak pomoct?
3: Tam je možná ještě důležitý zmínit jednu věc. My jsme přijeli do Douvru a ztratil se plavec, což málo kdo ví, že se něco takového může stát. Našli ho bohužel za měsíc a půl v Belgii a nebyl to nějaký jako neplavec. Byl to hasič, který plaval pro charitu. A vy tam s tím vědomím vlastně přijedete. A teď musíte zachovat aspoň relativně klid, protože to nemůžete přenášet na něj. To byla první věc. Druhá věc je, pak jsme se dozvěděli, že má plava v noci, což byla druhá taková facka. Takže zaplať pán Bůh mě napadlo, že v místním rybářském krámu jsem koupil 3 světýlka, protože on má dioptrie a ještě jsme měli brýličky do sluníčka, to znamená zatmavený. Takže on v tu noc v podstatě neviděl vůbec nic a my jsme na bok té lodi dali světla dopředu červený, tam on se nesmí dostat před tu přítý lodi vůbec, dozadu bílý, kde je vlastně motor a doprostřed zelený, takže on se držel v podstatě toho zeleného světla a to byl takový jeho výchozí poloha, protože ten světelný kužel, který svítí do té vody, oslňuje toho plavce, to znamená, on plaval v tom stínu za tím kuželem a on má vlastně na čepici má zelený světlo a na plavkách zelený světlo, takže vy koukáte do té tmy
1: a vidíte jenom
3: a koukáte
1: ty dvě
3: jenom na ty dvě světýlka, jestli ještě blikají, jo.
1: Takže to bych nezvládla.
3: A vlastně jedna z takových zásad je, že protože vlastně záchrana je na vás, nikoliv na tom lodivodovi, na tom doprovodu je 100% toho, pokud se něco stane, tak vy pro něj skáčete. Akor před tou Francií ta voda je kalná, tam ty proudy tečou 5 metrů za sekundu, v okamžiku, kdy ten plavec omdlí a vydechne, tak jde pod vodu a vy máte v řádech vteřin na tu reakci. Takže jedno z těch základních pravidel je, že neustále někdo má oční kontakt s plavcem. Mm-hmm. Někdo připravuje jídlo, ale ten jeden vždycky na něj musí koukat. Takže to jsou takový jako strašáky pro rodiče. Já od té doby jsem poměrně dost psychicky labilní.
1: Úplně tomu rozumím.
3: Samozřejmě těch 7,5 hodiny v tu noc bylo zásadních. My jsme věděli, že pokud ho dostaneme do sluníčka, tak se změní jak ta mentalita, tak se změní i ta nálada a vlastně začne se to ohřejvat a on už bude mít i ten pocit, že je vlastně za půlkou, protože v tu dobu už byl za půlkou. Že?
1: Teď nevím, jestli je to úplně vhodná otázka, ale právě když se objevilo to sluníčko, přišla alespoň malá úleva.
3: Já myslím, že určitě, ale byl za tu noc vysílený, protože v tu noc musíte makat, abyste se zahřál. No.
2: Teď z mojí strany důležitý říct. V té noci, nejenom teda, že mi byla jako zima, ale to, že vám je zima, to není jako, že když jdete na ulici, foukne a trošičku dostanete husinu. To bylo jako plnohodnotné prochlazení, kde já jsem se od hrudního koše dolů začal kompletně celý třást. A důvod, proč jsem se netřást celý, bylo to, že ty ruce jako jediný pracovaly. A ten zbytek byl, jak jsem před chvilkou vysvětloval, čistě jenom na neutral. A i když se jako třesete samovolně, tak furt to tělo tím spotřebovává energii. To znamená, já jsem jel na trojnásobný otáčky furt stejnou rychlostí a spotřeboval jsem mnohem víc paliva. Takže ta noc jako taková mě opravdu vyšťavila, abych teda odpověděl na otázku, co se týče toho ulevení. Jo. Ten den jsem získal úplně jiný pohled na východy slunce. Spoustu lidí má jako kategorizovaný, že mají rádi západy slunce, takovýhle věci. Pro mě se od té doby vyrovnaly. Já mám stejně rád západ jako východ. Jo. To byl nejlepší východ slunce, co jsem kdy vlastně v životě viděl.
1: To si dovedu představit. A tím pádem, co jste teď tady celé vyprávěl, tak bych řekla, že ten váš výkon je obdivuhodný dvojnásobně. Nejenom, že jste měl šílené podmínky toho, že jste plaval v noci ve studené vodě, ještě s tou křečí, která vám ubírala energii. Filipe, klobouk dolů.
2: Děkuju.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání má dva hosty, Filipa Jichu mladšího a Filipa Jichu staršího. Oba zimní a dálkoví plavci. Před chvílí jsme si povídali o úžasném úspěchu Filipa mladšího o přeplavání kanálu La Manche. A Filip Jicha starší zase jako první český plavec překonal kanál Beagle mezi Chile a Argentinou. A tak mě napadá, když takhle plavete ty dálky, o čem člověk přemýšlí? Může vůbec o ničem přemýšlet?
1: No, já se pokud možno snažím neplavat tak daleko jako Filip.
0: Ale stejně je tam chvilka na přemýšlení.
1: To je právě jedna z věcí, kterou já neumím, protože nevím, co s tou hlavou. Jo. Proto já mám radši ten extrém, tu ledovou vodu.
0: Myslíte na chvilku do ledové vody?
1: No a tak maximálně třeba těch 1,6 kilometrů, to je tak jako těch 30-40 minut a to tu hlavu fakt máte naprosto vypnutou. Tam se soustředíte na dech maximálně. Ale ty dálkoví plavci to mají daleko horší. Já si pamatuju, Filip říkal, že si bude dávat matematický příklady, tak se ho zeptejte, jak to dopadlo.
0: Ano, tak pro mě i matematika na souši je velmi náročná, natož ve vodě. Tak Filipe, jak to bylo?
2: Tak ono, když člověk něco dělá a teď má najednou rychle udělat něco, tak ono stačí klidně jako dvakrát tři, že jo? Ale nakonec to tak nebylo. Nakonec jsem přemýšlel každou půl hodinu něco jiného. Ono totiž na těch dálkách, jako fakt těch velkých dálkách, tak se praktikuje krmení. Spoustu lidí vždycky, když jim to řeknu, tak jsou jako zaražení, co je sakra krmení. A je to doslova to, jak to zní. Tomu plavci podáváte výživu v průběhu toho výkonu. A to já jsem měl nastavený každých půl hodiny. A to znamená, každou tu půl hodinu se něco dělo na té lodi. V té tmě člověk vůbec nic nevidí. Nebyly hvězdy, nebyly nic, takže já jsem se vždycky podíval na tu loď a další půl hodinu jsem vlastně zpracovával a snažil jsem se ještě, jak jsem byl slepej, snažil jsem se vymyslet, co se sakra na té lodi vlastně dělo. Jo? A jehle, ono už přišlo potom další krmení a už jsem zase zpracoval, zase se tam stalo jako znova. Jo? Takže nic jsem nepočítal. Maximálně jsem si něco zpíval v hlavě, co jsem si naposlouchal těsně předtím, než jsem vlezl do vody, protože to mi v té hlavě zůstalo, ale jinak jsem vždycky koukal na loď. No.
0: No a když jde o to krmení, co vy si můžete dát za jídlo nebo za pití?
2: Já mám pocit, že na La Manche ta federace nemá úplně jako žádný omezení.
1: Tak jsou to běžný doplňky pro maratonce a my jsme třeba jeli na hovězí vývar, takže jako nic speciálního.
0: Co ještě kromě hovězího vývaru, ať má člověk představu, protože já si hlavně neumím představit při tom pobytu ve vodě, jak člověk vůbec jako smysluplně se nají.
2: Každý to má jinak. Pokud se podíváme na rychlejší plavce, tak ty jedou čistě na takový ty gelíky sportovní, co třeba můžou lidi znát z cyklistiky a tak, nebo na jonťáky. Ale třeba náš známý Zdeněk Martinec si udělal normálně toasty doma a vždycky si nechal nasekat do košičku jako kousek toastu, nebo tatránku snad myslím měl, nebo něco takového. Každý je zvyklý na něco jiného. Já třeba bych v životě ten toast jako do sebe dát nemohl, jo. Ale třeba mám hrozně rád ovoce a ono to docela jde, když se to naseká jako najemně a ono to je vodový, že jo, meloun a takovýhle věci,
0: to
2: se hned polkne a vlastně není to nic těžkého, ale jinak jsem taky jezdil na gelících. No.
1: Tam jde o to, že vy, když jedete na těch gelech, tak 99% těch gelů obsahuje cukry. A ty cukry vám ten žaludek můžou při tom výkonu jako nakopnout a někdo v té vodě pak může začít zvracet. Takže ono je dobrý si právě tyhle ty všechny věci vyzkoušet při té přípravě. My jsme přišli na to, že ten hovězí vývar s těma tarhoněma, což jsou malý těstoviny, který vy vlastně vypijete a dostanete do toho plavce zase dlouhý cukry, tak jsou přesně to, co to tělo vlastně uvítá. A on vždycky říkal, že to je jak v neděli od babičky na obě. Jo. A je to zas úplně něco jiného a dá to tomu plavci zas úplně jiný pocit. Tam jde i o ty pocity, nejenom o tu stravu jako takovou. Takže vlastně, když do sebe 12-13 hodin perete sladký, tak to může ten organismus svým způsobem i jako nakopnout. Takže tak, já si vzpomínám, že pan Menslovský měl kuřecí křídílko.
2: Jo, taky jsme si, taky
0: to se začínalo jako, tehdy.
2: Jo, jsem si z toho dělal legraci, že by bylo dobrý mu jako dát respekt a taky si jednu jako zakousnout, jenom jako ceremoniálně někde uprostřed, třeba jako, ale a na to nakonec nedošlo, naštěstí teda, ale jako dělali jsme si z toho legraci. Nějak na to.
0: Když jste zmínil ten cukr, tak mě napadlo, při takovémhle plavání člověk asi spoliká i docela dost slané vody.
2: Záleží, jaký jsou podmínky. Mm-hmm. Když jsou hodně divoký vlny, tak si myslím, že to je nevyhnutelný. Myslím si, že spíš se dostane do pusy hodně vody, než že se člověk jako napoliká. To, že člověk jako hltne vodu a vyložení spolkne, už je potom ve chvíli, kdy vy se chcete nadechnout a ona vám přijde vlna.
0: Jasně.
2: Jo, tak to potom ten instinkt je jako a rovnou to jako polknout, zatímco potom, když člověk nějak jako je v té vodě, já jsem zvyklý trošku pustit, někomu se do té pusy ta voda třeba nedostane vůbec, mm-hmm. Jo, ale já měl potom jako spálenou kompletně celou pusu zevnitř. V podstatě měl jsem nový jazyk potom a dostane se ta voda. No. Ale když jsou hezký podmínky, tak se člověk nenapije.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnešní středočeské setkání je o zimním a dálkovém plavání. Našimi hosty jsou Filipové Jíchové z Kladna. Doteď jsme si povídali hlavně o tom dálkovém plavání a teď se vrhneme na to zimní. Na začátku jsem říkala, že Filip Jícha senior je jediným Čechem, který uplaval kilometr na obou polech naší planety v oblastech za polárním kruhem a jeho syn Filip je nejmladším Čechem, který plaval také na obou místech oficiálně měřené tratě. Jaký je rozdíl mezi těma dvěma místama na jihu a na severu?
1: Obrovské, nahoře máte medvědy a dole tuk nějaký.
0: Tak to s tím plaváním tak úplně nesouvisí.
1: Ty Špicberky byly opravdu hodně drsný, tam vlastně byly podmínky, v kterých ještě nikdo nikdy neplaval. Tam byla voda minus 2 stupně, což slaná voda může jít do minusu, a vzduch byl minus 16. A vy vlastně plavete úsek nějakých 200 metrů. A v tomhletom zimním plavání je nejhorší to, že když vlezete do té vody, tak jediný, co můžete řídit, je vlastní dech. To znamená, vy se připravíte na nějakou frekvenci, protože plavete v podstatě na autopilota, protože tu vodu necítíte. Vy vlastně v té studené vodě prodáváte to, co jste se v té teplé naučila. A jediný, co můžete jakž tak korigovat, je rychlost versus ten dech. Problém je, že vy po těch 200 metrech musíte zastavit a otočit se kolem té boje. Takže vy to vlastně všecko nastavujete znova a rozjíždíte se vlastně ze stoje. Což tu věc celou vlastně hodně komplikuje. Kdyby to člověk plaval v kuse, tak si nastavíte ten režim, to tempo a krásně si to jako odplavete. Což tady vlastně při tomhle tom plavání moc nejde, protože na jedné straně vás hlídá člun, na druhé straně vás hlídá doktor, který podél vás chodí a jakákoliv změna v tom stylu nebo jiná věc, která by se mu nelíbila, tak jdete okamžitě z vody, protože v takovýchto kondicích to podchlazení nebo ta dezorientace přichází bez jakýchkoliv varovných signálů a vy je nepoznáte. Jo? To znamená, nejste to vy, která rozhoduje o tom, jestli jsem ještě v pohodě nebo nejsem, ale je to ten doktor, který přesně ví, kdy a jak to přichází.
0: Když vlastně plavete v tahle studené vodě, tak jak říkáte, jde o to podchlazení, ale zároveň mi tak napadá, když dýcháte ten ledový vzduch, to musí být taky hodně nepříjemné.
1: Je, vy vlastně dýcháte minus 16, že jo? To znamená, vy si zachlazujete ten největší orgán uprostřed toho těla a podstatou toho celého je udržet si teplotu jádra, což v tomhletom případě je vlastně přesně naopak. Takže to tělo vlastně má tendenci si stahovat krev, nebo ne tendenci, stahuje si krev z periferií a snaží se udržet teplotu toho jádra, ale tím, že dýcháte takovouhle teplotu, tak tomu vůbec jako nepomáháte. No.
0: Když jsme mluvili o tom podchlazení, co vlastně se v ten moment s tím tělem děje?
1: Co se týče podchlazení, to, co nám konkrétně vysvětloval pan doktor na těch Špicberkách, tak jde o to, že pokud jste v plusových teplotách, to znamená nula a nahoru, tak ve vestibuláru je tekutina, která tomu mozku dává informace o tom, jakým způsobem vnímáte to okolí. V okamžiku, kdy jste v minusových hodnotách, tak ta tekutina stuhne a ten vestibulár dostává chybný informace. To znamená, vy si myslíte, jak vám to jede, nevíte, jestli je nahoře nebo dole, jestli dýcháte vodu nebo nedýcháte vodu, a to je ta dezorientace, která vlastně přijde bez toho, aniž vás cokoliv varovalo. To, že jste celkově podchlazená, na to je člověk zvyklý, na to je trénovaný, ale tyhle ty stavy, kdy už jste opravdu pod tou nulou, tak je opravdu potřeba velmi bedlivě sledovat toho plavce. Vždycky se říká, je tam někdo, kdo ho zná, jak plave, pak tam musí být ten doktor a pak tam musí být minimálně dva obrovský chlapy, aby vás tam odsaď dostali, protože to bezvládné tělo dostat z té vody taky není sranda. Jo.
0: Když se bavíme o tom zimním plavání, tak Filip Jícha mladší možná, no, nevím, jestli na to bude jednoznačná odpověď. Co je složitější, plavat daleko, anebo plavat v té opravdu ledové vodě?
2: Já si myslím, že asi plavat daleko. Pro mě. To je důležité říct pro mě. Protože na tu dálku se člověk musí dlouhodobě připravovat. Vemme si, já jsem na ten La Manche opravdu ty dva roky jako se připravoval. Já jsem se z neplavce musel nejdřív stát plavcem, pak teprve jsem se musel stát plavcem, co je připravený na La Manche. Zatímco na tu zimní vodu se člověk v podstatě připravuje každý rok znova. Když člověk začne postupně se otužovat na začátku podzimu, tak potom v té zimě má tu odolnost a to tělo už ví, jak se s tím chladem a s tím šokem poradit a v té vodě úplně v klidu dokáže plavat. Takže si myslím, že pro mě je těžší ta dálka než to zimní určitě, protože vyžaduje to větší časovou dotaci na přípravu a na trénink.
1: Tam je nutný říct, že tu odolnost vůči tomu chladu nemáte automaticky a nemáte i na furt. Je to dovednost jako jakákoliv jiná a v podstatě každý rok začínáte znova. To znamená, že já když jsem jeden rok otužilec a vyfotím se pod ledem, tak to neznamená, že příští rok to bude to samý. Tím, jak je mezi tím to léto, tak se ztrácí ta otužilost a je potřeba to neustále neustále a neustále obnovovat. V tom je buď to krásný, anebo to strašný, podle toho, jak si to budeme najít každý rok tu motivaci do toho lézt znova a znova. To je vlastně na tom buď to krásný, anebo to, co ty lidi odradí, že jo? Protože už se jim do toho nechce podruhý. No.
0: Tak já vám oběma moc přeju, abyste tu motivaci měli neustále. Vlastně na cokoliv, co budete chtít dělat, ať je to zimní plavání, dálkové plavání, anebo jakákoliv další činnost, která vám v životě bude dělat radost. Moc děkuju, že jste přišli. Ať se vám daří.
1: My jsme moc rádi, že jsme tady byli.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Našimi dnešními hosty byli otec a syn Filipové Jíchové z Kladna, zimní a dálkoví plavci. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí, podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
4: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
2: S výběrem ale nesouhlasí třeba opoziční ODS nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Dělníci opravují úsek mezi Odolenou vodou a Panenskými Břežany nedaleko Prahy. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Měla velké množství hrbolů a děr. Nové bude kromě asfaltu taky odvodnění, přibližuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
5: Projekt za 41 milionů společně financuje Středočeský kraj, město Odolená voda a obec Panenské Břežany. Práce mají skončit do konce letošního roku. Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. V italském Varese nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, místy se od západu vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od severozápadu ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Opatrně jeďte na D1, na kilometru 9,5 směrem do Prahy se střetla dvě osobní auta. Na D11 stojí v odstavném pruhu na 15. kilometru směrem do Prahy porouchané auto. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku vyšetřují srážku 3 aut v levém pruhu. Brzdí se za sjezdem na Věchovice a zdržení je na 10 až 15 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky na přání s Petrem Zajíčkem.
1: Písničky na přání.
6: A já vám přeji ze studia co nejlepší, nejkrásnější první srpnový den roku 2026. Je poledne, takže pokud obědváte, dobrou chuť. A pojďme se pustit do vašich přání a věnování především tady samozřejmě. Karel Kotál nám píše, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má skvělou náladu a nemoc horký den. Děkuje syn Karel, tentokrát to bude písnička od Petr Janů.
1: Písničky na přání.

Tak tolik první splněné přání v písničkách na přání po 12. hodině na Českém rozhlasu Střední Čechy. A koukám, že se nám na počátek sešly hned tři dámy české pop music. Petra Janu tady už odspívala, teď Věra Martinová a Helena Vondráčková bude ta třetí a pak samozřejmě mnoho dalších. Máte se na co těšit. Tak pojďme na Věru Martinovou, prosím o písničku, kterou bych chtěla pozdravit. Jarušku, Drahušku, Veroniku, Světlanku a Stáňu s Alčou. Patří i dalším posluchačům s přáním, aby srpen byl pro všechny příznivý. Jindra.

0: Písničky na přání.
1: Prosíme do studia o bezpečné a pohodlné rádiové vlny, které by dopravily paní Helenu Vondráčkovou, a to i s písničkou do Podmok a Benešova k Jeničce a Jindře, potom také Líběně s Fandou, Mochánovým, Sekáčkovým a Jadrným. Z Rakovníka děkují Janička a Zdeněk.

Prosím o zahrání písně Love Me Tender manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji a přeji všem příjemný víkend. Eva Kozderková.

0: písničky na přání.
1: Pane Petře, prosím, kdo má rád pro potěšení Marušce z Hradčan, Malče, Petrovic a Nymburka se Zdeňkem, Květě s Romanem, Pečínkovým a Vápeníkovým. Děkuje Anička z Kutné Hory.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
2: Prosíme jen pár dnů, a to všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia. Děkujeme a moc děkujeme také přátelům za posílané písničky. Hanka a Jiřinka se tedy odvděčují písničkou od Hany Zagorové a Vlastimila Hrapese.

Milý Petře, prosím zahrát Údolí včel. Bude to Osamělým lidem, Podleckým, Květě z Hochy, Monice, Vendulce, všem posluchačům a vám do rádia. Děkuje Marcela. Tak tady už je Anna K.

0: Písničky na přání.
1: Ano, posloucháte Písničky na přání. U mikrofonu je Petr Zajíček, přeji vám příjemnou a první srpnovou sobotu a vlastně první srpnový den. Ano, a to přeje i Veronika. Spokojenou první srpnovou sobotu vám, Petře, děkuji a fajn den posluchačům a oslavencům. A Veronika posílá duet, na kterém se podíleli Eva Farná a Miraj.

Moc vás prosím o zahrání písničky Stalo se, co má se stát od Marcela Zmoška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Hedviku Jasanskou, která dnes slaví svůj svátek. Helena Pospíšilová. No, Hedvika má sice svátek až v říjnu, ale třeba to je nějaká speciální Hedvika.

0: písničky na přání.
1: A teď už zahrajeme Pánu Bohu do oken, bude to pro Honzu Macouna, Petrovi, Marcele, Květě z Vysoké, Marušce z Nymburka, Hance Malince a všem v rádiu. Děkuje Monika.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: Ano, zdárně pokračujeme, prosíme, tak abyste to věděla, bude to Janinám, Jarce, Skladna, Pečinkům, Květě, Romanovi, Jarmilkám, Libě, Svendy, Maruš, Dendovi, Drahušce, Jindře, Světle a také vám. Posílají Stáňa a Alča.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

Já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

Prosíme o zahrání Pavla Nováka, bude to Evě, Marcele, Monice, Světlance, Drahušce, Libuši a Vendy, Jindře, Janinám, Jarmilkám, Pečinkům, Liběně a Maruškám. Květa s Romanem vybrali Pavla Nováka a ještě tu mám jednu žádost od Jany a Janiny, všem milým přátelům pro radost, chtěli zahrát Milana Chladila a na toho se bohužel nedostane. Je toho moc dneska opravdu hodně vašich přání věnování, musel jsem to brát podle času, aby to bylo spravedlivé, kdo napsal dřív, tak prostě tu písničku získá spíš, ale aspoň jsem tedy přečetl to věnování.

0: Písničky na přání.
1: Teď už přijde řada na Kelly Family. Všem příznivcům této hudby, Oscarům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílá tuto písničku Sylvie z Prahy.

je tady předposlední přání před 13. hodinou. Pro zlepšení nálady prosím skryté vozy na Vysokou za Květuškou a Romanem, ať potěší Janinku s Volskou v Poděbradech, které přeji všenej k narozeninám, posílá Světla.

0: Písničky na přání.
1: Prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme pěknou sobotu. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. Tak písnička už je připravená, už se dokonce rozjíždí od Karola Konárika. No a já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemnou první srpnovou sobotu a samozřejmě opět se těším na další písničky na přání. Ty tedy ještě budou mezi 17. a 18. hodinou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku. Větší problémy při kontrolách nenašli. Na řece Sázavě řeší další nepovolené úpravy jezu Mazourov. Odpoledne bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
2: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
0: Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil na vodáckou propust traverzu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka jde o nebezpečné zásahy.
3: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil horovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vyjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
0: S majitelem jezu se nám nepodařilo spojit. Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou levněji jezdit pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
4: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítačka nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc. Sport.
0: Fotbalisté Slávie se pokusí zvítězit v novém ročníku šance ligy po úvodní vysoké výhře nad Slováckem i ve druhém kole. V 17 hodin nastoupí na hřišti Baníku.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, místy se od západu vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer pak čekáme od severozápadu ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D6 dávejte pozor na exitu 12 směrem do Prahy. Na vozovce je tam rozlitý olej. Na D11 na 15. kilometru směrem na Hradec Králové stojí odstavené porouchané auto. Další porouchané auto je taky na D4 na 32. kilometru směrem do Prahy. A na nehodu dejte pozor v Berouně v Plzeňské ulici. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal, hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních

0: podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly dvě expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi třetí největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Část pravidel pro měření dodávek elektrické energie se ode dneška mění. Rekonstrukce zimního stadionu v Rakovníku bude stát 30 milionů korun a hotová by měla být v září. A dnešní počasí stále převážně oblačno, k tomu místy přehánky, maxima ale vysoká kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. V celé České republice se právě od dneška mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Novinka reaguje hlavně na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a také na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit. Upřesní vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
2: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Město Rakovník zaplatí za opravy šaten a ubytovny v zimním stadionu zhruba o 4 miliony korun více, než původně předpokládalo. Náklady navýšila například výměna elektrických rozvodů v budově. Město celkem za rekonstrukci zaplatí 30 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starého objektu, tak se v průběhu realizace stavby začaly objevovat nové věci a bylo potřeba rozšířit rozsah stavebních prací. Jedná se například o výměnu dlažby ve vstupní hale a centrální chodbě ve druhém podlaží. Dodávku a montáž nových slaboproudých rozvodů, rozvody kabeláže pro kamerový systém a pro počítačové sítě.
0: Práce by měly trvat do září. O případném prodloužení termínu rozhodne městská rada 12. srpna. Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestující na nich uvidí například odjezdy spojů a také aktuální výluky. Tabule přibudou například na Florenci nebo také u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím zhruba 200, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a v celém středočeském kraji.
4: Digitální panely budou instalované také na několika zastávkách připravované tunelbusové linky číslo 145. V těchto dnech také testujeme na vybraných zastávkách mírně upravenou podobu zobrazování informací na základě zpětné vazby od cestujících. Sport.
0: Česká tenistka Daria Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále světového turnaje WTA v americkém Memphisu. Do něj Češka postupuje po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety. V semifinále ji čeká Zarazuová z Mexika.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech převážně oblačno, od západu místy přehánky nebo bouřky. Teď jsou přehánky například na Mělnicku nebo také na Benešovsku. Večer ubývání srážek a částečně také oblačnosti. Maxima dnes většinou mezi 28 a 31 stupni. Na Rakovnicku, Příbramsku a na severu kraje kolem 27. Mírný vítr od západu až severozápadu se večer bude měnit na severní. V bouřkách přechodně zesílí a večer hlavně na západě kraje bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na silnici číslo 3 Praha České Budějovice je nejdříve fronta před Benešovem na 20 minut. Výrazně delší kolona pak stojí za Oldřichovcem a táhne se až za Miličín. Zpoždění je tam přes půl hodiny. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná sobotní středočeské odpoledne. S vámi je a bude Petr Zajíček.
1: Středočeské odpoledne.
5: Je tomu tak a v dalších minutách našeho vysílání se například v Region Expressu dozvíte, jaké zásadní změny čekají od zítřka veřejnou dopravu na Vlašimsku, Posázaví a Uhlířsko-Janovicku. Lidé si dnes v Obděnicích na Příbramsku připomínají 50 let od premiéry filmu Na samotě u lesa. Právě u nich se totiž film natáčel. Je tam naše reportérka, která nám kolem půl třetí zprostředkuje atmosféru. A už za pár okamžiků přidáme podrobnosti ke zdražování taxi služeb v Praze. No a kdo nám bude zpívat? Budou tady třeba No Name, Petra Janů a právě teď František Medvěd. Hezké odpoledne.

0: 70 korun. To prostě není výdělečný. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci. Do roku 2007 se to zvedalo tak nějak jako podle inflace.
1: Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by se cena za kilometr měla zvýšit na zhruba 65 korun.
2: V principu ten vzorec pro ten výpočet té ceny v tom taxíku vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
1: A doplňuje, že zvýšit by se měla i takzvaná nástupní sazba.
2: Základní sazba má tomu taxikářovi zaplatit ten čas, který stráví mezi těma dvěma zakázkama. A to by měl být čtyřnásobek základního jízdního. V našem případě je to 260 korun, kdybych vycházel z ceny 65 za kilometr.
1: Podle Drozdanově zákazníci taxislužeb zaplatí na průměrné 5-kilometrové jízdě o zhruba 30 korun navíc. Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
3: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, ale zejména se jedná o vývoj cenových hladin, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření a ta letošní situace je skutečně mimořádná.
1: Od srpna cestující v hlavním městě za kilometr jízdy v taxi zaplatí 42 korun místo původních 36 korun. Nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70 korun. Regulace maximální sazby neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Tak už jsme to dnes ve vysílání říkali, letos je to přesně půl století, 50 let od premiéry snímku Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Toto výročí si právě dnes připomínají lidé v Obděnicích na Příbramsku, v jejich okolí se totiž film natáčel. A na místě máme i naši reportérku Lauru Hájkovou. Dobrý den.
1: Hezký den. Hned z rána se tu začaly scházet lidé, kteří vyráželi na výpravu po filmových místech. Hned asi kilometru od startu mohli vidět první místo, a to dům souseda Kokeše. Bez fotek, které tam jsou přidělané na brance, by dům poznali jen těžko. Kromě toho, že má omítku a u vchodu mu chybí příkop s lávkou, má taky vchod na jiné straně.
0: Kolik na akci dorazilo lidí?
1: Podle pořadatele Petra Čiháka nelze si s tou říct, kolik lidí na pochod vyrazilo, ale jsou to stovky. Kromě toho, že mnoho lidí hledalo víkendový program, mají k filmu někteří osobní vztah. Třeba paní Michála. Ve filmu vidí svou vlastní zkušenost. Do pronajaté chalupy nedaleko odsud s bratrem jezdili od dětství.
2: To, co vlastně bylo v tom filmu Na samotě u lesa, my jsme žili. Kromě těch blech teda, ale jinak prostě mytí v lavoru. Na léto jsem dostala králíky od sousedů, o který jsem se starala. Měli jsme tam kočku, která svoje koťata každý rok nerodila jinde než v posteli naší.
1: Pořadatelé měli připravených 600 mapek, které ale už kolem 10. hodiny došly. Museli proto tisknout další.
0: Procházka filmovými místy ale není jedinou věcí na programu, je to tak?
1: Je to tak. Tady v Obdinicích právě teď hraje živá hudba a o 15:30 má začít beseda s tvůrci a herci. Dorazit by měl třeba Zdeněk Svěrák, kameraman Jaromír Šofer nebo herečka Daniela Kolářová. Lidé si tu taky můžou prohlédnout malou výstavku, jednak s fotografiemi z natáčení, ale i s předměty z filmu. Je to například sekera, kterou chtěl pan Lavička ve filmu pokácet švestku, nebo obrázek, který se neúspěšně snažil přidělat na stěnu. Večer by program mělo zakončit promítání filmu.
0: Já se ještě, Lauro, zeptám na závěr, neprší vám tam náhodou?
1: Trošku tady padaly kapky, ale teď už neprší vůbec, bohužel.
0: Tušíte, proč se ptám? Je tam taková jedna slavná hláška z toho filmu, znáte ji?
1: Ach, či je.
0: Ano, přesně tak. Já jsem to chtěl nechat na vás, já jsem chtěl mít průšvih sám. Tak tolik Laura Hájková, která nám přiblížila z Obděnic na Příbramsku, jak tam dnes lidé si připomínají půl století, je to neskutečné, opravdu 50 let od premiéry filmu Na samotě u lesa. Lauro, děkujeme moc za přiblížení atmosféry a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Od zítřka se mění koncept veřejné dopravy na Vlašimsku, v Posázaví a na Uhlířsko-Janovicku. Úpravy se dotknou zhruba 40 autobusových linek. Cílem je zrychlit spojení do Prahy, zlepšit návaznosti mezi autobusy a vlaky a také lépe propojit Středočeský kraj s Vysočinou. Podrobnosti zjišťovala Soňa Jindrová. Hezký den, Soňo, která novinka je nejvýraznější?
2: Hezký den, největší novinkou bude nová expresní linka 401 mezi Prahou, Loktem, Čechticemi, Červenou Řečicí a Pelhřimovem. Pojede z pražských Rostyl po dálnici D1 až do nového přestupního uzlu Loket. Díky tomu vznikne rychlé spojení nejen pro Pelhřimov, ale i pro okolní obce. V Lokti budou na linku 401 navazovat další regionální linky, hlavně směrem na Dolní Kralovice, Ledeč nad Sázavou a Čechtice.
1: Jak se změní propojení nebo spojení Prahy s Vlašimí?
2: Praha a Vlašim budou nově obsloužené dvěma hlavními směry. Linka 406 už nepojede přes Benešov, ale přes Ostředek, Divišov a Vlašim dál na Načeradec a Pacov. Ve stávající trase přes Benešov ji nahradí nová linka 426, která pojede z Prahy přes Benešov, Chotýšany a Vlašim. Výsledkem má být častější a rychlejší spojení. Mezi Prahou a Vlašimí se počítá ve špičce s intervalem zhruba půl hodiny.
1: A co to tedy bude pro cestující mezi Benešovem a Vlašimí znamenat?
2: Tak především to, že nová linka 426 má jezdit ve špičkách každých 15 minut, ve všední dny dopoledne, pak po půl hodině a o víkendech každou hodinu. Důležité je i to, že v Benešově mají autobusy navazovat na rychlíky R17 od Prahy i směrem na Prahu. Vlaková linka S99 mezi Benešovem a Vlašimí přitom zůstává zachovaná.
1: No a změny se týkají i Sázavy a Kácova?
2: Ano, přesně tak. Sázava má nově získat rychlejší spojení s Prahou přes Ostředek. Cestující využijí linku 406 a v Ostředku přestoupí na linku 770. U Kácova se počítá s návazností přes Tehov, kde bude možné přestoupit z linky 402 na linku 487. Smyslem je, aby se lidé z menších měst a obcí dostali do Prahy rychleji, i když to někde bude znamenat přestup v novém přestupním uzlu.
1: No a konečně přibudou i úplně nové linky.
2: Ano, nově se například objeví linka 789 mezi Vlašimí, Pavlovicemi, Psáři, Drahňovicemi a Divišovem. Další změny se týkají linek v okolí Dolních Kralovic, Ledče nad Sázavou, Sázavy nebo Uhlířských Janovic. Některé linky se sjednotí do jednodušší trasy, jiné se zrychlí nebo posílí. A ještě dodám, že většina linek bude odjíždět z pražských Rostyl od metra a zastavovat budou ještě v zastávkách Petýrkova a Volha.
1: Říká Soňa Jindrová, my děkujeme a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, hezký den.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Na dalších autobusových linkách pražské integrované dopravy je ode dneška možné nastoupit všemi dveřmi. Fotbalisté Slávie se ve druhém kole nejvyšší soutěže představí na hřišti ostravského Baníku. A dnešní počasí nadále převážně oblačno, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 30 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sobotní odpoledne. Právě od dneška mohou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Českobrodsku a Nymbursku a také v úseku mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích systém po ročním zkušebním provozu funguje trvale, říká středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Díky tomu jsou jízdní řády stabilnější, spolehlivě se daří dodržovat přestupní vazby a uvolnily se přetížené nástupní hrany na velkých pražských terminálech, jako jsou třeba Opatov, Ládví nebo Budějovická.
3: U zastávky Dívčí hrady v Praze Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 už jedná s tamními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude také venkovní posilovna. Obyvatelé městské části si projekt téměř za 10 milionů korun vybrali v takzvaném participativním rozpočtu. Podle radního Prahy 5 Lubomíra Brože z Hnutí ANO má být vše dokončené v září.
5: Projekt byl navržen občany, protože v té dané lokalitě chybělo místo pro setkávání místních lidí, pořádání sousedských akcí pro oživení komunitního života.
3: Hygienici v České republice provedli v červenci téměř 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut celkem za téměř 85 tisíc korun. Nejčastější nedostatky byly ve stravování, zdravotnické dokumentaci a také v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplah nádobí pod tekoucí vodou.
6: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
7: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
6: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
8: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
6: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Sport.
3: První fotbalová liga dnes nabízí fanouškům 4 zápasy druhého kola. 3 z nich začnou už v 17 hodin. Liberec hostí Teplice, Baník pražskou Slávii a Slovácko přivítá brněnský Artis. Ve 20 hodin večer má výkop utkání Plzeň Zbrojovka.
1: Počasí.
3: Po zbytek odpoledne čekáme převážně oblačno, od západu místy přehánky nebo bouřky, večer ubývání srážek a částečně také oblačnosti. Maxima dnes většinou mezi 28 a 31 stupni. Na Rakovnicku, Příbramsku a také na severu kraje kolem 27. Zítra by už oblačnosti mělo být méně a vše upřesní meteorolog už za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D3 České Budějovice Praha za sjezdem na Chotoviny z kilometru 64 pojedete krokem. Je to už jen provozem a zpoždění je až 30 minut. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Středočeské odpoledne pokračuje, dnes je s vámi Petr Zajíček.
9: Středočeské odpoledne.
10: A v další hodině středočeského odpoledne uslyšíte další díl seriálu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Už 8 střetů divokých prasat s obyvateli letos eviduje vedení pražských Klánovic. Začalo proto situaci řešit, jak prozradíme kolem 15:30. A už za pár okamžiků se spojíme s meteorologem Pavlem Karasem, který nám řekne, jaké nás dál čeká počasí. No a kdo nám zaspívá? Tak bude tady třeba Meky Žbirka, Jakub Smolík a právě teď se hlásí ostravská kapela Buty. Hezký den.

0: prací ve středních Čechách.
1: Dospíval nám Kuba Smolík ve čtvrt na čtyři a to je čas, kdy jsme ve spojení s meteorologem Pavlem Karasem. Pavle, hezké sobotní odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Tak jaká je teď situace ve středních Čechách? Teď jsem se dozvěděl od kolegy, že snad do středních Čech přichází na Kladensko nějaké bouře nebo minimálně přehánky, je to tak?
2: Intenzivnější přehánky se objevují právě na Kladensku a Berounsku, přichází od jeho západu. Je to spíš výjimečná záležitost, ta obloha je většinou oblačná, ale právě na tom západě, jeho západě je i skoro zataženo nebo zataženo. No a ty teploty se aktuálně pohybují kolem 25 stupňů, vyšší jsou na jihu a jihovýchodě našeho kraje, nižší pak na západě a severozápadě, kde zůstávají i pod hodnotou letního dne, tedy pod 25 stupňů.
1: Jak to bude vypadat v dalších hodinách, se ještě tady zeptám, a do noci přejdou ty bouřky třeba nebo nějaké přehánky i do dalších míst středních Čech?
2: Vypadá to, že ty přehánky a bouřky by se měly vyskytovat spíš výjimečně. Teplota v noci bude klesat na 16 až 13 stupňů Celsia a vítr bude vát od severozápadu a bude většinou mírný. No a ta neděle by měla být podle těch současných předpokladů úplně beze srážek. Bude většinou polojasno, v jeho východní polovině kraje až oblačno a zítra už po tom mírném ochlazení zůstanou teploty v celých středních Čechách pod tropickou třicítkou, tedy budou se pohybovat mezi 26 a 30 stupně Celsia nebo 29 stupně Celsia, abych byl přesný. No a co se týká začátku příštího týdne, tak tam dojde k výraznému oteplení, protože se obnoví příliv toho velmi teplého vzduchu od jeho západu.
1: Tolik tedy aktuálně o počasí. Pavel Karas, děkujeme za informace, Pavle, a příjemný zbytek dne.
2: Rádo se stalo, přeju krásné odpoledne.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: Vedení pražských Klánovic přetvrdilo v boji s přemnoženými divokými prasaty, která se pohybují mezi domy. Od začátku roku eviduje radnice už 8 střetů zvířat s obyvateli. Nechala proto vyčistit zarostlé pozemky v centru městské části a zastřelit bachyni, která útočila na lidi.
1: Jednoho dne jsem se vracel z piva, bydlím tady kousíček, jdu tady tou boční ulicí a hned vedle sebe jsem slyšel chrochtání. Jo. Nebylo to ani 10 metrů a vedle mě bylo obrovský prase, jako skutečně jsem se jako bál. Jo.
2: Říká pan Milan. Letos v Klánovicích divočáky několikrát viděl. Když ráno chodí do práce, vyhýbá se zarostlým pozemkům, kde podle něj zvířata žijí.
1: Je to vlastně takový blok uzavřený mezi 4 ulicima, trošku to jako prokáceli, že jako částečně vidět dovnitř, ale prostě jsou tady no, ty divočáci.
2: Dodal pan Milan. Další obyvatel Šimon potvrzuje, že divočáci jsou hlavně na neudržovaných pozemcích.
3: Na tom pozemku jsou, protože tam jsou jabloně a každý večer většinou vycházeli někdy dřív, někdy později. Tam je malá zítka a tuto prase úplně v klidu taky přeskočilo a vyběhlo na nás rovnou.
2: Popisuje, že po narození mláďat jsou bachyně nebezpečnější.
3: Občas jsem chodil tady domů a stáli přímo tady naproti. Jak kdy nebyl moc agresivní, ale teď, když měli malý, tak vybíhali jako vždycky, že i když jsem stál za plotem.
2: Hlavní město povolilo lov divočáků v Klánovicích i mimo hranice myslivecké honitby, vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
4: Toto povolení je platné do konce března 2027. Postup ve věci zvýšeného výskytu divočáků v této lokalitě koordinujeme nejen s mysliveckým spolkem z blízké honitby, ale i s městskou částí Praha Klánovice.
2: Podle vedení Klánovic se počet divočáků průběžně mění. Některé pozemky, na kterých se vyskytují, patří soukromým majitelům. Tajemník radnice David Srb nám poskytl pouze písemné vyjádření.
5: Městská část intenzivně spolupracuje s místním mysliveckým spolkem, který situaci průběžně monitoruje a řeší. V současné době vyhodnocujeme přijatá opatření a podle potřeby budeme přijímat další kroky.
2: Na mikrofon se odmítli vyjádřit taky myslivci. Po telefonu nám sdělili, že bachyni zastřelili na pozemku, který spravuje městská část. Jak budou další jednání mezi mysliveckým spolkem a radnicí vypadat, zatím není jasné. Z Klánovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Kavární kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a disc jockey Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Zažili jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak se nám přiblížila 16. hodina, no a po ní vás čekají historky a scénky na jediné téma – lékaři. Dozvíte se, co s doktory zažili slavní herci, jaké ve scénkách stvárnili známí komici a co se o nich zpívá v písničkách. Vše nabídne ve Hvězdných návratech Patrik Rozehnal. Já jsem Petr Zajíček a budu se na vás opět těšit v písničkách na přání, to bude po 17. hodině. Tak stále hezkou sobotu.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

Mam van uppel nog fjallig. Mam van uppel nog fjallig. Fjallig.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské fakultní nemocnici na Bulovce. Obyvatelé Slaného na Kladensku se mohou vyjádřit k nové územní studii. A počasí v regionu zítra převážně polojasno, už by nemělo pršet a maxima kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Pacientka s podezřením na velmi nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle informací ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla zhruba před hodinou, a to z Hradecké fakultní nemocnice, která podezření oznámila. Podle mluvčí resortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
2: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
0: Dělníci v těchto dnech opravují úsek mezi Odolenou vodou a Panenskými Břežany nedaleko Prahy. Silnice už byla ve špatném technickém stavu. Nové bude kromě asfaltu také odvodnění. Upřesní mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Projekt za 41 milionů společně financuje Středočeský kraj, město Odolená voda a obec Panenské Břežany. Práce mají skončit do konce letošního roku.
0: Vedení radnice ve Slaném na Kladensku zjišťuje, jak dál rozvíjet krajinu kolem města. Chce například vědět, kde sázet stromy nebo také stavět nové cesty. Vedení města si proto nechalo zpracovat územní studii a k její první části se mohou vyjádřit tamní obyvatelé. Své připomínky mohou posílat do 24. srpna. V polovině září pak zástupci radnice tento dokument projednají s veřejností.
1: Sport.
0: České veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice. V italském Varese nestačili pouze na rumunský pár Adamová Radisová. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantrůčková.
4: Ježiš, mě bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu. Ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
0: Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí ve druhém kole první ligy v 17 hodin v Ostravě. Ve stejnou dobu začnou zápasy Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Od 20 hodin večer pak bude hrát Plzeň proti brněnské Zbrojovce.
1: Počasí.
0: Po nezvykle osvěžující noci budou zítra teploty do 30 stupňů. V noci čekáme polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě kraje může být i oblačno a ranní minima většinou mezi 16 a 13 stupni. Zítra přes den většinou polojasno, v jihovýchodní polovině kraje může být až oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima zítra většinou mezi 26 a 29 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D11 Praha Hradec Králové, a to za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 59,5 leží mezi pruhy velký kus pneumatiky. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
6: No to já taky, co tam máš dál?
5: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
6: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
5: No nosím, ale to nepomáhá.
6: A na venol bereš?
5: No beru.
6: Tak dál.
5: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
6: A celý se otočit můžeš? Takhle?
5: To jo.
6: Tak neotačej hlavu, otačí se celý. No povídej.
5: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
6: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
5: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
6: Ale vstáneš.
5: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
6: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
5: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
6: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Věrečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
3: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já
3: nebyl.
4: Myslím, jako nebyl.
3: Nebyl.
4: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Všechny,
3: co
4: užíváš?
3: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky.

0: Zubar. Si zazobnout, no. Ale ty máš...
1: No já ho stejně u jedny známy ochutnal.
0: A zastavilo se to, jo?
1: Jo, mám to...
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

a svoje starosti a často divné nálady. Víte však sám, jaký vzít lék, zda trochu

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Zrovna na odlehlém místě a v tak

0: takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. Tam bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
1: Zatím ne.
0: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
1: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
2: Čože takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
1: No tak, já mám...
2: Co máte?
1: Mě bolí... Mně se dělá...
2: No co se vám dělá?
1: Já nevím.
0: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
2: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
1: No, tak vidíte.
2: Vymlčte, vy jste v šoku. A jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
0: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
1: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
0: ano.
1: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
2: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
1: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstetí kopnu do prašivky.
0: Ano, ano.
1: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
2: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
1: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
0: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
2: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
0: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
2: To si myslíte vy. Kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
3: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemu je ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
0: Kde by se v lese vzalo pravítko?
2: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu, přivažte mu to.
0: On sebou škube.
2: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
1: Mně už to srůstá.
2: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
0: Omrzliny!
2: Ale prosím vás.
1: V letních měsících...
2: No, vy sám, mladík, u vody.
1: U vody hmyz, štípa.
2: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
0: Utonutí!
1: U vody utonutí.
2: To je zásadní.
0: Utonutí, jak
2: to
0: je tady.
2: Víme,
1: u vody utonutí.
2: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
1: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
2: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už bluňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
1: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí a uzrechne zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
4: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
1: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
4: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
0: Hoďte mi korky, plavčík, topím se.
4: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
1: Teď už je na břehu.
4: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
1: Odkuď kam?
4: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
1: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
5: Prosím vás, proč?
1: Ono mě to asi bude šimrat.
5: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
0: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
5: No tak prosím, po něm.
1: Mě to bude šimrat.
5: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
1: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napřed oholím a pak ho teprve zachráníme.
0: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Mě už tady nikdo holit.
1: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
4: Vraťte se. Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
1: To není vaše. To je roztrženýho profesora.
4: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzinské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
6: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čo veče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho něco takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Bom je štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
11: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
11: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
12: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
12: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
11: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
11: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
11: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice a my co

0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?

0: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
1: Já jsem se byl vyvenčit.
0: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
1: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
0: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
1: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
0: No, ten jsme dali taky.
1: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
0: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
1: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și pra sim. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košíky, si pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Nejdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsem do nemocnice, já se vám musím vloudit. No, jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsi vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakém plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypokondr. Podle to, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: vzpůjdu.
1: Jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina. Víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Co já jsem se kvůli vám nenaspal. Co já jsem se odkopával. Co já jsem se nadžil v noci. Jak jsem na vás myslel. Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Ale, moment. Já bych to cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Dobočkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nejste žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. No. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města. Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
0: Holky nepřišly.
1: Já jsem udělal chybu, polnišku nad dílí.
2: Tak pánové, jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
0: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
2: No?
0: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
3: Prosím vás.
0: Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
3: Volal mě někdo!
5: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Dabač.
2: Pane primáři.
0: Inu. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislavě zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pusí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarja, on jak se takovou dálku. A pan doktor je tam hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku více pomíjet.
3: Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žive jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bed neléčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás houkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. On se zvířat bojí. Au! Aj komár, tyjo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si ty, že si ho zriktujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek, ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby vyhověl všem a samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Ale můžete i ty zdraví si vzít, jo? Protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? To pak jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Hlejte se, nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, takový zmatek.
6: Ne, to ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operátor, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jevurek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně, hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na Středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. Rekonstrukce zimního stadionu v Rakovníku bude stát 30 milionů korun. A počasí v regionu zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už ale bez deště. A maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila čtyři sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také přídavek na dítě.
2: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Komunální a také tříděný odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Právě dnes totiž začíná platit nová desetiletá smlouva mezi firmou a městem. Pro obyvatele Prahy se nic nemění.
3: Pražské služby budou svážet odpad ze dvou třetin metropole. Na zbytek si najali soukromé firmy. To kritizuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z uskupení SME Praha.
4: Pražské služby se ale na převzetí území nepřipravily. Městská firma má být přitom soběstačná.
3: Ročně pražské služby najatým firmám zaplatí 477 milionů korun. Mluvčí společnosti Alexandr Komarnický kritiku odmítá.
5: Na tuto zakázku jsme se mohli začít připravovat skutečně teprve až poté, co byly jasně dané její podmínky, až po podpisu smlouvy v prosinci roku 2025.
3: Za 10 let hlavní město pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Město Rakovník zaplatí za opravy šaten a ubytovny v zimním stadionu zhruba o 4 miliony korun více, než dříve plánovalo. Náklady navýšila například výměna elektrických rozvodů v budově. Město celkem za rekonstrukci zaplatí 30 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starého objektu, tak se v průběhu realizace stavby začaly objevovat nové věci a bylo potřeba rozšířit rozsah stavebních prací. Jedná se například o výměnu dlažby ve vstupní hale a centrální chodbě ve druhém podlaží, dodávku a montáž nových slaboproudých rozvodů, rozvody kabeláže pro kamerový systém a pro počítačové sítě.
0: Práce mají trvat do září. O případném prodloužení termínu rozhodne městská rada 12. srpna. Sport. Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na letošním mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla osmá, vyhrála domácí Aňa Grossmanová.
1: Počasí.
0: V noci čekáme už ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Pouze na jihovýchodě kraje může zůstat ještě oblačno a ranní minima v noci na zítřek docela osvěžující, většinou mezi 16 a 13 stupni. Zítra přes den bude většinou polojasno. V jihovýchodní polovině kraje může být až oblačno, už by ale nemělo pršet. Maxima zítra mezi 26 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 12 Kolín Praha je na průjezdu Újezdem nad Lesy neprůjezdná po vážné nehodě. V Novosibřinské ulici se srazil motorkář s dodávkou. Možná trasa je přes Sibřinu nebo Jirny. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Petr Zajíček.
1: Písničky na přání.
7: Ano, ten je u mikrofonu, samozřejmě přeji vám stále příjemnou sobotu 1. srpna. Jsou tady písničky na přání dnes už druhé a samozřejmě jako vždy mezi 17. a 18. dojde i na dechovková přání. Ale ještě předtím tady mám jeden vzkaz pro Stáňu a Alču. Prosím, dopište mi ještě, od koho mám zahrát písničku Slunečnice, protože těch interpretů je opravdu hodně. Tak prosím, napište mi ještě, abych věděl, od koho tady budeme hrát Slunečnici. Ale teď už pojďme na první splní vaše přání a věnování. Ve dvou se to lépe táhne, to je písnička, kterou budou zpívat už za chvilku pánové Vimr a Černoch. A bude to pro Marcelu, Petra, paní Klementince, Marušce z Nymburka, Květě z Vysoké, Honzovi Macounovi, Petrovi Zajíčkovi a děkuji a všem v rádiu posílá to Monika.
1: Písničky na přání.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

Tak jsme odstartovali dnešní už druhé písničky na přání Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví vás Petr Zajíček od mikrofonu a mohu vlastně tentokrát ještě připomenout, jak si můžete nechat zahrát, protože tady koukám, že do 18. ten prostor ještě bude. Takže můžete buď to využít náš webový formulář na naší internetové stránce střednichechy.rozhlas.cz. Tady vybíráte kategorii písničky na přání na správnou hodinu, tedy po 17. samozřejmě, anebo rovnou pošlete SMSku z vašeho mobilu, to je možná vůbec nejrychlejší, a to ve tvaru STC mezera, text vašeho přání a vše odesíláte na číslo 90 011 04. Ještě jednou přeji radostné sobotní vysílání vám do studia, milí Petře, a posluchačům, a prosím zahrát Janům a Mírovi. Písničku posílá Veronika.

Tak to byly Lucie Bílá s Janem Bendíkem Jednu malou chvíli. Dobrý podvečer, prosíme zahrát písničku La Paloma pro milou kamarádku Aničku Pikuljakovou k narozeninám. Vše nejlepší přeje Hela s Milátkou Pukovská.

0: Písničky na přání.
1: Prosíme slunečnice Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Novotným, Veronice, Liběně s Fandou, Věře z Čachovic, Marcele Podleckým a také pro vás. Stáňa s Alčou posílají a nechali to nakonec na mě. Tak dáme Jaroslava Vikrenta, já doufám, že jste mysleli tuto slunečnici. Samozřejmě slunečnici zpívala třeba Inka Zemánková a mnoho dalších, ale snad Jaroslav Vikrent bude tou správnou volbou.

Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.

0: nad zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: 17.22, posloucháte Písničky na přání. No a teď, nebo od této chvíle, už to bude o dechovce. K dědovým 83. narozeninám přeje manželka Anička, dcera Radka, syn Dušan, zeťák Roman, vnučka Verča, pravnoučci Nelinka a Matýsek, ale také rodina Andrea a Mirek. Jo a dědo, za všechno, co jste pro nás všechny udělal, vám navždycky děkuju. Filip posílá tu následující písničku.

Příjemný podvečer, Petře, dnes písnička, ať příjemní krásné chvíle plné pohody. Libušce s Vendy, Květušce s Romanem, Stáně s Alenkou, Liběnce s Fandou, Zdeničce s Jirkou. To přejí dvě Jarmily.

0: Písničky na přání.
1: Ano, posloucháte Písničky na přání Českého rozhlasu Střední Čechy. Válelo se jablíčko, ať potěší Liběnku s Vandou, Janičku se Zdendou, Jindřišku, Stáňu s Alenkou, Libušku s Vendy a babi Jarušku. Děkuji a písničku posílá Světla.

Písničkou chci udělat radost těm, kteří mi leží na srdci. Aničkám z Kutné Hory a Úpice, Janičce se Zdendou z Rakovníka a Libušce z Vendy. Zdendovi z Nymburka přeji hezkou oslavu narozenin s maminkou Maruškou a šťastné další roky. Jindra.

0: Písničky na přání.
1: Pane Petře, zahrajte dodatečně k narozeninám panu Zdeňkovi Křížovi z Nymburka a paní Janině z Podmok. Zdravím paní Marušku a paní Janu Kurkovou. Ještě posílám písničku Aničce z Úval, Jarmilkám Procházkovým, Marušce z Malče Novotným, Stáně s Alenkou a Veronice Marečkové. Oslavencům vše nejlepší přeje Anička z Úpy.

0: rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Ano, stále pokračujeme v písničkách na přání. Pane Petře, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmelkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou i vám. Janiny vybrali českou švitorku.

Zůstaň se mnou, tak to byla česká švitorka. Kdo ze srdce dává, posílám stáně s Alčou, Libušce, Svendy, Světlance a jako poděkování všem za přání a písničky k mému svátku. Děkuje Anička.

0: písničky na přání.
1: A před námi je poslední přání pro tuto hodinu. Petře, prosíme o zahrání od Šohajky. Bude to Libuši a Vendy, Janinám, Jarmilkám, Jindře, Světlance, Zdendovi a Janě. Procházkům, Věře Novotné a také Aničkám posílají Květa a Roman. Tak Šohajka už je připravená. Já jsem Petr Zajíček. Děkuji vám za spolupráci opět za celý dnešní den a budu se na vás opět těšit zítra v nedělním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Hezký večer.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Berounské ulice ve Svahu a Švermova na několik měsíců uzavřou opravy. A počasí v regionu středních Čech zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboly. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
4: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
5: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
4: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
6: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
4: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí z takzvané superdávky, mohou jezdit levněji pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělou osobu 165 korun. Plná cena je přitom 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve středočeském kraji.
7: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítač nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc.
3: V pondělí 3. srpna začne poslední etapa rekonstrukce ulic ve Svahu a Švermova v Berouně. Veškeré práce potrvají do konce listopadu a postupně si vyžádají kompletní uzavírku obou těchto ulic.
8: Nejdřív bude od začátku srpna do 1. října uzavřená ulice ve Svahu. Od 2. října pak naváže uzavírka přibližně 130 metrů dlouhého úseku Švermovy ulice. Dělníci vymění povrchy silnic i chodníků a zvýší počet parkovacích míst. Z Berouna Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci na neděli čekáme v regionu středních Čech ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě kraje ještě může být i oblačno a ranní minima už osvěžující, většinou mezi 16 a 13 stupni. Zítra přes den většinou polojasno, v jihovýchodní půlce kraje může být až oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 29 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor na dálnici D1 směrem do Prahy, je za sjezdem na chodce rady dopravní nehoda, je to na kilometru 22,5, projíždějte opatrně. A v Praze ještě čekejte silný provoz v Novopatské směrem na dálnici D8, zpomalíte za sjezdem na Satalice. Tolik informace z dopravy, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Středočeská setkání. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.
9: Krásný den vám přeje Šárka Formánková. Představte si, že je venku 16 stupňů pod nulou a vy se svléknete do plavek a vlezete do vody. A nejenom, že v ní vydržíte, ale dokonce v ní uplavete pořádný kus. Pro mě je to naprosto nepředstavitelná věc a pro většinu z vás nejspíš taky. Ale pro naše dnešní hosty je to docela běžná záležitost. Pozvání do studia přijali otec a syn Filipové Jíchové z Kladna. Úspěšní dálkoví a zimní plavci.
0: Středočeská setkání a Šárka Formánková.
10: Telegram s adresou svět.

0: Dnešní středočeské setkání bude trochu netradiční. Do studia přišli totiž rovnou dva hosté. Filip Jícha starší a Filip Jícha mladší. Otec se synem. Dva kladeňáci, kteří se věnují dálkovému a zimnímu plavání a dosahují v nich úžasných úspěchů. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já ze všeho nejdřív zmíním ty úspěchy. Filip Jícha mladší se v roce 2023 stal jedním z nejmladších plavců, kteří přeplavali kanál La Manche. Filip Jícha starší uplaval co by první Čech kilometr v ledovém moři u severního i jižního pólu. Ale já začnu od opačného konce. Já pokud vím, tak ani jeden z vás nezačínal s plaváním jako se sportem, který by si kdysi vybral. Je to tak? Vy jste snad dokonce začínal až někdy před 50.
1: Máte naprostou pravdu. Já jsem původem fotbalista a protože vlastně nemám na těle nic, co by mi neoperovali, tak to plavání na mě tak trošku zbylo, protože to je sport, kdy vlastně tu kostru namáháte ze všeho nejmíň a dá se tím sportem pořád ještě do pokročilého věku poměrně slušně udržet kondička, takže jsem si k tomu tak chtě nechtě našel cestu skrze to plavání a to zimní plavání.
0: No ale to asi nebyl úplně ten hlavní spouštěcí mechanismus, kdy jste se do toho zimního plavání pustil.
1: To nebyl, no. Je to zhruba 8, možná 9 let zpátky, kdy člověk prochází životní peripety a narazil jsem tenkrát na kamaráda, který šel k nám na Libušínský jezírko, což je u nás taková krásná lokalita. Tak jsem se šel projít s ním, abych přišel na jiné myšlenky a on se pak začal slíkat, což mě naprosto šokovalo a začal v té studené vodě plavat. Mě to tak nadchlo, že jsem vlastně celou cestu zpátky ho zpovídal a příště jsem šel s ním. A takhle ve dvou jsme založili Otužilce Kladno.
0: Já jsem se ale někde dočetla, že vy úplně ze začátku jste neměl nějaké velké ambice, že jste si říkal, že se tomu budete věnovat chvilku a pak toho necháte.
1: Já jsem vůbec nechtěl závodit, já vlastně, protože jsem byl nemocný a nesměl sportovat vůbec. 2 roky mu zakázali vlastně sportovat a tenkrát jsem říkal, tak pojď s náma, třeba ti ta studená voda pomůže. A jemu se vlastně v té studené vodě ulevilo, ty nohy ho přestaly bolet, tak jsme to řekli panu doktoru, on říká, jak to zkoušejte. A předseda pražského otužileckého klubu ho rovnou přihlásil na závody a to byly Filipovy první závody, kde vlastně uspěl. A jeho to tak namotivovalo, že jsme začali jezdit zimní pohár, protože Český plavecký svaz pořádá zimní pohár, kde každý týden závodíte v jiné části České republiky, kde se sejde 150-200 plavců v různých věkových kategoriích a plavou v té zimní vodě. A my jsme začali objíždět tyhle ty závody a mě bylo blbý sedět v autě. Tak jsem se tak jako osmělil a přidal a nikdy jsem nepředpokládal, že bych závodil a že bych jako se posouval tímhletím směrem, ale tak nás to pohltilo a tak nás to začalo bavit, že to skončilo tak, jak to skončilo. No.
0: Tatínek říkal, že hrál fotbal. Filipe, co bylo vaší doménou? Jaký sport vy jste dělal, než jste se dal na to plavání?
2: Já jsem toho vyzkoušel pár, taky jsem začal fotbalem, ale to bylo, když jsem byl úplně malý. Ale ta srdcovka, ze který jsem přešel na to plavání, tak byl tenis.
0: A co se stalo, že jste s ním musel přestat?
2: Já si na to vzpomínám tak, že jsem moc rychle vytáhl, moc rychle jsem vyrostl, kolena nestíhaly s tímhletím a hrozilo to, že se mi tou zátěží toho tenisu, jak je to na ty kolena nárazový pohyb, člověk hodně běhá, občas skáče za tím míčkem, tak hrozilo, že se mi budou bopnout natět šlachy, hrozilo, že se jako přetrhají nějakým způsobem.
0: Zkrátka docházelo by ke zraněním.
2: Ano, takže dvě možnosti. Buď budu varování ignorovat a pokračovat dál a ve věku, ve kterém jsem teď, nebudu moc jako pořádně běhat a možnost číslo 2, přestat s tím a počkat, až to tělo
0: doroste.
2: Mm-hmm.
0: A když jste vlastně přestal s tím tenisem, přemýšlel jste o tom, že byste se vrhnul do něčeho, co dělá táta, když jste to viděl, anebo to byl on, kdo vám řekl, pojď, zkus to taky?
2: Byl to táta. Nemyslím si, že úplně asi jako záměrně k tomuhle tomu navést. Já si myslím, že jsem to jako okoukal, že jako hele, konečně něco, co vlastně jako je dobrý, co můžu dělat, s čím souhlasí i ten doktor. A myslím si, že náhoda byla to, že to bylo zimní plavání. Mohlo to být jako asi i normální plavání, ale tam ten táta nechodil, táta chodil k jezeru,
0: jasně.
2: K zimě. Jo.
0: Dělá se prostě to, co dělá tatínek, většinou to tak začíná.
2: Asi je to nějaký jako základní put lidský.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: kteří se věnují dálkovému a zimnímu plavání. A my jsme říkali, že jste každý začínal s plaváním v jiném věku. Máte rozdílné plavecké styly? Souvisí to nějak s tím, jak jste kdo začínal s plaváním?
1: Absolutně. Absolutně. Ne, já jsem se to učil a pořádně jsem se to nenaučil. On díky té mladosti, dravosti a myslím si, že i talentu dneska zvládá všechny plavecký styly, který se naučil. On se vlastně jako z té studené vody dneska orientuje na tu teplou, protože vlastně všichni bazénoví plavci si z nás vždycky dělali legraci a my jsme jim to tak jako chtěli vrátit v tom bazénu. Ono už to jako moc nejde, ale pořád je tam taková ta vnitřní snaha, takže Filip dneska se snaží závodit v teplý vodě a naučil se z mýho pohledu naprosto exkluzivně všechny plavecký styly na rozdíl ode mě. Já neumím prsa, motýlek mi taky moc nejde a v podstatě plavu toho kraula, což je tak jako jediný, co jsem schopen v mém věku plavat. No.
0: Tak junior zvládá všechny styly, ale určitě bude nějaký oblíbenější, nějaký míň oblíbený?
2: Je veliký rozdíl mezi tím, co je oblíbený a co mi jde.
0: Dobře, tak to je přesně to.
2: Ale po tom dálkovém plavání na ty sprinty se mi trošičku znechotil ten kraul. Měl jsem ten kraul jako hodně rád, ale ten teď jako v těch příčkách trošičku spadl a velmi, velmi mě baví motýlek. A hodně mě bavily i prsa, ale časově to, co mi teda potom ve finále nejvíc jde, tak to nejsou ty, co mi nejvíc baví. To byl kraul a ten motýlek mi docela šel. No.
0: Ovšem, já vím, že vy nejste jediní dva plavci v rodině. Vás je v rodině pět, jestli to říkám správně. Ještě máte maminku, starší sestru, mladší sestru. Všichni plavou a všichni zimně?
1: Ne. Nakazil jsem manželku, ta už plavala vlastně s náma na Špicberkách. Pak jsem nakazil starší dceru, která, nevím, jestli se dá říct, plavala, nicméně 100 metrů uplavala na Antarktidě. A ta nejmladší, ona je trošku introvert, ona skvěle plave, ale nesmí se nikdo dívat.
0: Což je při téhle disciplíně trochu jako problém.
1: Vemte si, že jde s mámou na koupaliště a jen tak uplave 2 kilometry. V kolika 10-11 letech, ale jakmile jí řeknu, pojď s náma plavat, tak v zásadě nepůjde. Mm-hmm. Jo.
2: S toho vodou jsme všichni jako spojení, ale ano, každý ano. Svým způsobem.
1: Mm-hmm. Přesně tak.
2: A ta nejmenší prostě si v tom musí hrát a musí to mít jako svým způsobem, ale ta její hra vypadá tak, že prostě si hraje na kraula a hraje si na něj prostě hodinu a půl a ono se stane z toho.
1: Je potřeba říct, že jsme třeba jeli nahoru do východního Německa, do Baltu a ona si na toho kraula hraje v tom Baltu v tom 17-18 stupňovém jako hodinu a půl. Takže vlastně
0: já
1: dobrý.
0: Mám pocit, že je to jasné. Že je to jasné, kam to směřuje. Akorát to chce čas.
1: Já nepřemlouvám. Já jsem vždycky chtěl jako ukázat, že to jde a těm dětem dát nějaký jako prostor a nechtěl jsem jim nějak jako kroutit ruku za zádama, budeš tohle dělat a tady budeš tohle dělat. Myslím si, že tím se nic moc nedocílí.
0: Ano, to je pravda a většinou to ty děti potom velmi rychle opustí. Takže motivace je základní.
1: Musíte inspirovat, musíte jim ukázat, že to jde. Jako ležící tatínek na gauči s lahváčem těžko bude říkat dítěti běž sportovat, že jo. Takže to byl takový jako můj motor. No.
0: Takže to je výzva pro všechny rodiče.
1: A to nevím.
0: Musíte jít příkladem.
1: Na tom gauči nedali na držku, až mi potkali.
0: Tatínkové, co jsou na gauči, ty už se to dávno rozhodli, ale někteří jiní o tom možná přemýšlí ještě.
1: Ženka jsem výchovu.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do vody a nejen do obyčejné vody, ale dokonce i do velmi chladné vody. Našimi hosty jsou Filipové Jíchové z Kladna, otec a syn, dálkoví a zimní plavci. A já se teď obrátím na jednoho z nejmladších pokořitelů kanálu La Manche, Filipa Jíchu mladšího. Jak se v hlavě středoškoláka urodí ten nápad, že bude plavat přes kanál?
1: Mně to napadlo tak, že ve společnosti zimních plavců, otužilců, se těch přemožitelů La Manche vyskytuje už jako několik. A jednou jsme se takhle dostali na přeplavbu jednoho našeho známého, jednoho kamaráda Michala Štengla.
0: Jako, že jste tam přímo byli?
1: Že jsme tam byli, ono totiž každá ta přeplavba, nejenom teda, že vy jako plavec jste přítomná, máte nějakého lodivoda, který s váma jede, ale máte sebou i podpůrný tým. Většinou to bývají jeden, dva lidi, kteří na té lodi administrují krmení, potravu, jonťáky, pití, co vy potřebujete při tom výkonu spotřebovávat. Tak nás Michal oslovil, jestli bychom to nebyli my, a my jsme samozřejmě kývli. A ve chvíli, kdy on to doplaval a já jsem ho viděl na druhé straně toho kanálu na francouzském břehu a viděl jsem tu jeho radost a to vlastně mě utvrdilo v tom, že jako to chci zažít z té jeho strany. A víceméně si myslím, že to byl ten den, kdy mi v té hlavě jako přeplo a zbláznil jsem se.
0: Ano, a co tomu řekli rodiče?
2: Ono je to tak, že vy, když se rozhodnete, že přeplavete La Manche, tak zpravidla dostanete termín za 2 roky. Takže jsem tak jako ve skrytu duše říkal, ono ho to přejde.
0: No, no to ale, u mladých nebývá tak často.
2: No, já jsem právě říkal, že ty mladí se vždycky nadchnou a ono to pak odezní a všecko vlastně bude zalitý sluncem, budeme na to vzpomínat. Ale viděl jsem, že úplně jako ne. Když už jsme dostali konkrétní termín a já jsem zaplatil zálohu, tak jsem zjistil, že vlastně to začíná mít konkrétní obrysy. A teď ještě Filip je tak jako introvertní v tom, že si tu přípravu dělal sám. A já jsem tak jako podezříval, jestli vůbec jako dostatečně trénuje, jak jsem chodil za plot koukat, jestli ho splave. Ale on vlastně tím, že tu přípravu si dělal od lidí ze světa a celou si tu skládanku poskládal tak, že mu vyhovovala, protože vy vlastně na konci té přípravy končíte zhruba 10 kilometrama denně toho tréninku, což je opravdu jako velká porce. A říká se, že musíte naplavat zhruba 2000 kilometrů, abyste byla fyzicky připravená, což je jenom jedna část. Pak ještě musíte být psychicky připravená na to všecko, co přijde, což my jsme vlastně vůbec nevěděli, co přijde, že jo? Protože my jsme ty podmínky ve finále měli úplně jiný než všichni ostatní. Takže takovýmhle způsobem jsem na to koukal já. Samozřejmě čím více to blížilo, tím větší obavy máte. Jedna z takových věcí je, že musíte zaplavat kvalifikaci ve vodě po 16 stupňů, musíte vydržet 6 hodin. Co jsme plavali na jezeře Most. To je vlastně věc, která vám tak trošku napoví, jestli vůbec
0: do toho jít
2: nebo ne. A protože Filip je hubenej, nemá na sobě gram tuku, tak v této vodě je to opravdu velká challenge. Takže pokud se tímhletím prokouše, tak vy víte, že už vlastně je tam určitá šance na to, že to může dobře dopadnout.
0: Tak a Filipe, teď to nejzásadnější, co jsem se dočetla o tom vašem plavání. Vy jste prý celý ten kanál La Manche přeplaval tak, že jste plaval jenom rukama. Já si to vůbec nemůžu představit. Když já přestanu plavat nohama, tak nejenom, že zůstanu stát na místě, ale okamžitě jdu ke dnu.
1: Tak ono, kraul jako plavecký způsob, respektive technika toho kraulu na dálky, máte 2 motory, máte ruce a máte nohy. A ten výkon, který vám dodávají ruce v poměru ku nohou, tak je mnohonásobně větší. Ty nohy řekněme 20-30% maximálně a to je ve chvíli, kdy s nima jako opravdu kopete. Ve chvíli, kdy jedete úsporný, efektivní kraul, techniku kraulu, tak ty nohy jako víceméně nepotřebujete, potřebujete s nima se jenom přikopávat tak, aby vám neklesly moc hluboko a nebrzděla jste se s nimi.
0: Já jsem četla takovou zajímavou věc, kterou jste říkal, že když jste potom doplaval a vylezl jste na tu pláž, takže vlastně jste chvilku nevěděli, jak ty nohy fungujou.
1: Je to tak, jako vlastně já jsem to vždycky přirovnával k tomu, jako když by měl člověk pár promilí, že vlastně se motal, jo, že ta motorika vás trošičku neposlouchá, ale nebylo to úplně jako opilost, bylo to spíš jako když si člověk třeba jako hodně, hodně závažně přesedí tu nohu, když si má třeba jako nohu přes nohu a sedí a pak se najednou někde něco se stane a on potřebuje rychle zvednout a ono to úplně nejde, že jo? Ta jedna noha zůstane pokrčená, tak to proto tělo je absolutně jako smyslový takový šok a můžeme do toho přičíst potom vliv toho, že vás...
0: To je obrovské únavy.
1: No, obrovská únava, ale že s váma třeba hází vlna anebo nestabilního podloží. Já jsem tam se zabořil do písku, jednou nohou, druhou nohou jsem měl stát na kamení a teď se tak jako převážíte a jako můžete spadnout, což já jsem jako spadnul, že jo? Takže je to tak, no.
3: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: zasažen.
1: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo nejenom do Kladna za dvěma plavci, dálkovými a zimními, synem a otcem Filipy Jíchovými. Před chvíli jsme si povídali s Filipem mladším o tom, jak přeplaval kanál La Manche. Je to neskutečná zátěž, je to něco, co je pro většinu z nás naprosto nepředstavitelné, takže si říkám, že určitě během takové plavby musí přijít nějaká krize. Stalo se to?
2: Ano, velmi zkráceně ano, ale když bych to měl rozvíst, tak my jsme se připravovali jak fyzicky, tak mentálně a teď říkám množný číslo, protože jsme se připravovali dohromady s tátou. Zkoušeli jsme si v rámci tréninku, že on mi hodí do vody brejličky, když by mi spadly, on mi hodí do vody čepičku, když by se mi roztrhla, já si ji v té vodě nasadím, jak se mi potom plave dál. Ale i mentálně já jsem si vymýšlel různý jako scénáře, do čeho když naplavu, když se stane tohle, když se stane tamto, když se dobře nenakrmím, ale vždycky je něco, co vás nenapadne a to je vlastně to nejhorší, co ve finále vždycky nastane. Nám se stala krize taková, že mi byla zima. To bylo to největší a největší bubák ze všech těch faktorů, co mohly nastat. Prostě v 16 jako stupňů vodě pro mě těch 6 hodin je jako challenge. My jsme ale věděli, že ten La Manche v tu dobu, kdy já mám plavat, průměrně mívá okolo 20 stupňů, což už ve stupních takový rozdíl není, ale pak, když to se nabalí,
1: nasčítá se to.
2: Po těch hodinách, tak to jako velký rozdíl je a to už bych dal. Ale přijeli jsme a příliv a odliv, ten proud v tom kanále se otáčel někdy v 11 večer, což zpravidla je čas, kdy se startuje, kdy se otáčí proud v kanále a to znamenalo startovat v 11 večer, ne v 5 ráno nebo ve 4 ráno, což potom ve výsledku by znamenalo 2 hodiny, 3 hodiny té noci, kdy ta voda je studená, kdy nemá člověk tu sluníčku, tu mentální a hlavně potom i tu podporu jako fyzikální z toho, že vás to zahřeje to slunce, ale znamenalo to tím pádem jako 7-8 hodin v čirý tmě.
1: To znamená, byla velká zima, bylo to asi velmi nepříjemné a teď mi řekněte tatínku. Jak to člověk vnímá, když vidí svého syna v takovéhle situaci ve vodě a teď mu nemůže nijak pomoct?
3: Tam je možná ještě důležitý zmínit jednu věc. My jsme přijeli do Douvru a ztratil se plavec, což málo kdo ví, že se něco takového může stát. Našli ho bohužel za měsíc a půl v Belgii a nebyl to nějaký jako neplavec. Byl to hasič, který plaval pro charitu. A vy tam s tím vědomím vlastně přijedete. A teď musíte zachovat aspoň relativně klid, protože to nemůžete přenášet na něj. To byla první věc. Druhá věc je, pak jsme se dozvěděli, že má plava v noci, což byla druhá taková facka. Takže zaplať pán Bůh mě napadlo, že v místním rybářském krámu jsem koupil 3 světýlka, protože on má dioptrie a ještě jsme měli brýličky do sluníčka, to znamená zatmavený. Takže on v tu noc v podstatě neviděl vůbec nic a my jsme na bok té lodi dali světla dopředu červený, tam on se nesmí dostat před tu přítý lodi vůbec, dozadu bílý, kde je vlastně motor a doprostřed zelený, takže on se držel v podstatě toho zeleného světla a to byl takový jeho výchozí poloha, protože ten světelný kužel, který svítí do té vody, oslňuje toho plavce, to znamená, on plaval v tom stínu za tím kuželem a on má vlastně na čepici má zelený světlo a na plavkách zelený světlo, takže vy koukáte do té tmy
1: a vidíte jenom
3: a koukáte
1: ty dvě
3: jenom na ty dvě světýlka, jestli ještě blikají, jo.
1: Takže to bych nezvládla.
3: A vlastně jedna z takových zásad je, že protože vlastně záchrana je na vás, nikoliv na tom lodivodovi, na tom doprovodu je 100% toho, pokud se něco stane, tak vy pro něj skáčete. Akor před tou Francií ta voda je kalná, tam ty proudy tečou 5 metrů za sekundu v okamžiku, kdy ten plavec omdlí a vydechne, tak jde pod vodu a vy máte v řádech vteřin na tu reakci. Takže jedno z těch základních pravidel je, že neustále někdo má oční kontakt s plavcem. Mm-hmm. Někdo připravuje jídlo, ale ten jeden vždycky na něj musí koukat. Takže to jsou takový jako strašáky pro rodiče. Já od té doby jsem poměrně dost psychicky labilní.
1: Úplně tomu rozumím.
3: Samozřejmě těch 7,5 hodiny v tu noc bylo zásadních. My jsme věděli, že pokud ho dostaneme do sluníčka, tak se změní jak ta mentalita, tak se změní i ta nálada a vlastně začne se to ohřejvat a on už bude mít i ten pocit, že je vlastně za půlkou, protože v tu dobu už byl za půlkou. Že?
1: Teď nevím, jestli je to úplně vhodná otázka, ale právě když se objevilo to sluníčko, přišla alespoň malá úleva.
3: Já myslím, že určitě, ale byl za tu noc vysílený, protože v tu noc musíte makat, abyste se zahřál.
2: No. Teď z mojí strany důležitý říct. V té noci, nejenom teda, že mi byla jako zima, ale to, že vám je zima, to není jako, že když jdete na ulici, foukne a trošičku dostanete husinu. To bylo jako plnohodnotné prochlazení, kde já jsem se od hrudního koše dolů začal kompletně celý třást. A důvod, proč jsem se netřást celý, bylo to, že ty ruce jako jediný pracovaly. A ten zbytek byl, jak jsem před chvilkou vysvětloval, čistě jenom na neutral. A i když se jako třesete samovolně, tak furt to tělo tím spotřebovává energii. To znamená, já jsem jel na trojnásobný otáčky furt stejnou rychlostí a spotřeboval jsem mnohem víc paliva, takže ta noc jako taková mě opravdu vyšťavila, abych teda odpověděl na otázku, co se týče toho ulevení, jo. Ten den jsem získal úplně jiný pohled na východy slunce. Spoustu lidí má jako kategorizovaný, že mají rádi západy slunce, takovýhle věci. Pro mě se od té doby vyrovnali. Já mám stejně rád západ jako východ, jo. To byl nejlepší východ slunce, co jsem kdy vlastně v životě viděl.
1: To si dovedu představit. A tím pádem, co jste teď tady celé vyprávěl, tak bych řekla, že ten váš výkon je obdivuhodný dvojnásobně. Nejenom, že jste měl šílené podmínky toho, že jste plaval v noci ve studené vodě, ještě s tou křečí, která vám ubírala energii. Filipe, klobouk dolů.
2: Děkuju.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání má dva hosty, Filipa Jíchu mladšího a Filipa Jíchu staršího. Oba zimní a dálkoví plavci. Před chvílí jsme si povídali o úžasném úspěchu Filipa mladšího, o přeplavání kanálu La Manche. A Filip Jícha starší zase jako první český plavec překonal kanál Beagle mezi Chile a Argentinou. A tak mě napadá, když takhle plavete ty dálky, o čem člověk přemýšlí? Může vůbec o ničem přemýšlet?
1: No, já se pokud možno snažím neplavat tak daleko jako Filip.
0: Ale stejně je tam chvilka na přemýšlení.
1: To je právě jedna z věcí, kterou já neumím, protože nevím, co s tou hlavou. Jo. Proto já mám radši ten extrém, tu ledovou vodu.
0: Myslíte na chvilku do ledové vody?
1: No a tak maximálně třeba těch 1,6 kilometrů, to je tak jako těch 30-40 minut a to tu hlavu fakt máte naprosto vypnutou. Tam se soustředíte na dech maximálně. Ale ty dálkoví plavci to mají daleko horší. Já si pamatuju, Filip říkal, že si bude dávat matematický příklady, tak se ho zeptejte, jak to dopadlo.
0: Ano, tak pro mě i matematika na souši je velmi náročná, na to, že ve vodě. Tak Filipe, jak to bylo?
2: Tak ono, když člověk něco dělá a teď má najednou rychle udělat něco, tak ono stačí klidně jako dvakrát tři, že jo? Ale nakonec to tak nebylo. Nakonec jsem přemýšlel každou půl hodinu něco jiného. Ono totiž na těch dálkách, jako fakt těch velkých dálkách, tak se praktikuje krmení. Spoustu lidí vždycky, když jim to řeknu, tak jsou jako zaražení, co je sakra krmení. A je to doslova to, jak to zní. Tomu plavci podáváte výživu v průběhu toho výkonu. A to já jsem měl nastavený každých půl hodiny. A to znamená, každou tu půl hodinu se něco dělo na té lodi. V té tmě člověk vůbec nic nevidí. Nebyly hvězdy, nebyly nic, takže já jsem se vždycky podíval na tu loď a další půl hodinu jsem vlastně zpracovával a snažil jsem se ještě, jak jsem byl slepej, snažil jsem se vymyslet, co se sakra na té lodi vlastně dělo. Jo? A jehle, ono už přišlo potom další krmení a už jsem zase zpracoval, zase se tam stalo jako znova. Jo? Takže nic jsem nepočítal, maximálně jsem si něco zpíval v hlavě, co jsem si naposlouchal těsně předtím, než jsem vlezl do vody, protože to mi v té hlavě zůstalo, ale jinak jsem vždycky koukal na loď. No.
0: No a když jde o to krmení, co vy si můžete dát za jídlo nebo za pití?
2: Já mám pocit, že na La Manche ta federace nemá úplně jako žádný omezení.
1: Jsou to běžný doplňky pro maratonce a my jsme třeba jeli na hovězí vývar, takže jako nic speciálního.
0: Co ještě kromě hovězího vývaru, ať má člověk představu, protože já si hlavně neumím představit při tom pobytu ve vodě, jak člověk vůbec jako smysluplně se nají.
2: Každý to má jinak. Pokud se podíváme na rychlejší plavce, tak ty jedou čistě na takový ty gelíky sportovní, co třeba můžou lidi znát z cyklistiky a tak, nebo na jonťáky. Ale třeba náš známý Zdeněk Martinec si udělal normálně toasty doma a vždycky si nechal nasekat do košičku jako kousek toastu, nebo tatránku snad myslím měl, nebo něco takového. Každý je zvyklý na něco jiného. Já třeba bych v životě ten toast jako do sebe dát nemohl, jo. Ale třeba mám hrozně rád ovoce a ono to docela jde, když se to naseká jako najemně a ono to je vodový, že jo, melou na takovýhle
0: to
2: věci, to se hned polkne a vlastně není to nic těžkého, ale jinak jsem taky jezdil na gelících, no.
1: Tam jde o to, že vy, když jedete na těch gelech, tak 99% těch gelů obsahuje cukry. A ty cukry vám ten žaludek můžou při tom výkonu jako nakopnout a někdo v té vodě pak může začít zvracet. Takže ono je dobrý si právě tyhle ty všechny věci vyzkoušet při té přípravě. My jsme přišli na to, že ten hovězí vývar s těma tarhoněma, což jsou malý těstoviny, který vy vlastně vypijete a dostanete do toho plavce zase dlouhý cukry, tak jsou přesně to, co to tělo vlastně uvítá. A on vždycky říkal, že to je jak v neděli od babičky na obě. Vědě, jo. A je to zase úplně něco jiného a dá to tomu plavci zase úplně jiný pocit. Tam jde i o ty pocity, nejenom o tu stravu jako takovou. Takže vlastně, když do sebe 12-13 hodin perete sladký, tak to může ten organismus svým způsobem i jako nakopnout. Takže tak, já si vzpomínám, že pan Menslovský měl kuřecí křídílka.
2: Jo, taky jsme si,
0: taky to se začínalo jako, tehdy.
2: Jo, jsem si z toho dělal legraci, že by bylo dobrý mu jako dát respekt a taky si jednu jako zakousnout, jenom jako ceremoniál někde uprostřed, třeba jako, ale jako, a na to nakonec nedošlo, naštěstí teda, ale jako, dělali jsme si z toho legraci. Nějak na to.
0: Když jste zmínil ten cukr, tak mě napadlo, při takovémhle plavání člověk asi spoliká i docela dost slané vody.
2: Záleží, jaký jsou podmínky. Mm-hmm. Když jsou hodně divoký vlny, tak si myslím, že to je nevyhnutelný. Myslím si, že spíš se dostane do pusy hodně vody, než že se člověk jako napuliká. To, že člověk jako hltne vodu a vyložení spolkne, už je potom ve chvíli, kdy vy se chcete nadechnout a ona vám přijde vlna.
0: Jasně.
2: Jo, tak to potom ten instinkt je jako a rovnou to jako polknout, zatímco potom, když člověk nějak jako je v té vodě, já jsem zvyklý trošku pustit, někomu se do té pusy ta voda třeba nedostane vůbec. Mm-hmm. Jo, ale já měl potom jako spálenou kompletně celou pusu zevnitř. V podstatě měl jsem nový jazyk potom a dostane se ta voda. No. Ale když jsou hezký podmínky, tak se člověk nenapije.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnešní středočeské setkání je o zimním a dálkovém plavání. Našimi hosty jsou Filipové Jíchové z Kladna. Doteď jsme si povídali hlavně o tom dálkovém plavání a teď se vrhneme na to zimní. Na začátku jsem říkala, že Filip Jícha senior je jediným Čechem, který uplaval kilometr na obou polech naší planety v oblastech za polárním kruhem a jeho syn Filip je nejmladším Čechem, který plaval také na obou místech oficiálně měřené tratě. Jaký je rozdíl mezi těma dvěma místama na jihu a na severu?
1: Obrovské, nahoře máte medvědy a dole tuk nějaký.
0: Tak to s tím plaváním tak úplně nesouvisí.
1: Ty Špicberky byly opravdu hodně drsný, tam vlastně byly podmínky, v kterých ještě nikdo nikdy neplaval. Tam byla voda -2 stupně, což slaná voda může jít do mínusu, a vzduch byl -16. A vy vlastně plavete úsek nějakých 200 metrů. A v tomhletom zimním plavání je nejhorší to, že když vlezete do té vody, tak jediný, co můžete řídit, je vlastní dech. To znamená, vy se připravíte na nějakou frekvenci, protože plavete v podstatě na autopilota, protože tu vodu necítíte. Vy vlastně v té studené vodě prodáváte to, co jste se v té teplé naučila. A jediný, co můžete jakž tak korigovat, je rychlost versus ten dech. Problém je, že vy po těch 200 metrech musíte zastavit a otočit se kolem té boje. Takže vy to vlastně všecko nastavujete znova a rozjíždíte se vlastně ze stoje. Což tu věc celou vlastně hodně komplikuje. Kdyby to člověk plaval v kuse, tak si nastavíte ten režim, to tempo a krásně si to jako odplavete. Což tady vlastně při tomhle tom plavání moc nejde, protože na jedné straně vás hlídá člun, na druhé straně vás hlídá doktor, který podél vás chodí a jakákoliv změna v tom stylu nebo jiná věc, která by se mu nelíbila, tak jdete okamžitě z vody, protože v takovýchto kondicích to podchlazení nebo ta dezorientace přichází bez jakýchkoliv varovných signálů a vy je nepoznáte. Jo? To znamená, nejste to vy, která rozhoduje o tom, jestli jsem ještě v pohodě nebo nejsem, ale je to ten doktor, který přesně ví, kdy a jak to přichází.
0: Když vlastně plavete v tahle studené vodě, tak jak říkáte, jde o to podchlazení, ale zároveň mi tak napadá, když dýcháte ten ledový vzduch, to musí být taky hodně nepříjemné.
1: Je, vy vlastně dýcháte -16, jo? To znamená, vy si zachlazujete ten největší orgán uprostřed toho těla a podstatou toho celého je udržet si teplotu jádra, což v tomhletom případě je vlastně přesně naopak. Takže to tělo vlastně má tendenci si stahovat krev, nebo ne tendenci, stahuje si krev z periferií a snaží se udržet teplotu toho jádra, ale tím, že dýcháte takovouhle teplotu, tak tomu vůbec jako nepomáháte. No.
0: Když jsme mluvili o tom podchlazení, co vlastně se v ten moment s tím tělem děje?
1: Co se týče podchlazení, to, co nám konkrétně vysvětloval pan doktor na těch Špicberkách, tak jde o to, že pokud jste v plusových teplotách, to znamená 0 a nahoru, tak ve vestibuláru je tekutina, která tomu mozku dává informace o tom, jakým způsobem vnímáte to okolí. V okamžiku, kdy jste v mínusových hodnotách, tak ta tekutina stuhne a ten vestibulár dostává chybné informace. To znamená, vy si myslíte, jak vám to jede, nevíte, jestli je nahoře nebo dole, jestli dýcháte vodu nebo nedýcháte vodu, a to je ta dezorientace, která vlastně přijde bez toho, aniž vás cokoliv varovalo. To, že jste celkově podchlazená, na to je člověk zvyklý, na to je trénovaný, ale tyhle ty stavy, kdy už jste opravdu pod tou nulou, tak je opravdu potřeba velmi bedlivě sledovat toho plavce. Vždycky se říká, je tam někdo, kdo ho zná, jak plave, pak tam musí být ten doktor a pak tam musí být minimálně dva obrovský chlapy, aby vás tam odsaď dostali, protože to bezvládné tělo dostat z té vody taky není sranda. Jo.
0: Když se bavíme o tom zimním plavání, tak Filip Jícha mladší možná, no nevím, jestli na to bude jednoznačná odpověď. Co je složitější, plavat daleko anebo plavat v té opravdu ledové vodě?
2: Já si myslím, že asi plavat daleko. Pro mě. To je důležité říct pro mě. Protože na tu dálku se člověk musí dlouhodobě připravovat. Vemme si, já jsem na ten La Manche opravdu ty 2 roky jako se připravoval. Já jsem se z neplavce musel nejdřív stát plavcem, pak teprve jsem se musel stát plavcem, co je připravený na La Manche. Zatímco na tu zimní vodu se člověk v podstatě připravuje každý rok znova. Když člověk začne postupně se otužovat na začátku podzimu, tak potom v té zimě má tu odolnost a to tělo už ví, jak se s tím chladem a s tím šokem poradit a v té vodě úplně v klidu dokáže plavat. Takže si myslím, že pro mě je těžší ta dálka než to zimní určitě, protože vyžaduje to větší časovou dotaci na přípravu a na trénink.
1: Tam je nutný říct, že tu odolnost vůči tomu chladu nemáte automaticky a nemáte ji na furt. Je to dovednost jako jakákoliv jiná a v podstatě každý rok začínáte znova. To znamená, že já když jsem jeden rok otužilec a vyfotím se pod ledem, tak to neznamená, že příští rok to bude to samý. Tím, jak je mezi tím to léto, tak se ztrácí ta otužilost a je potřeba to neustále a neustále obnovovat. V tom je buď to krásný, anebo to strašný, podle toho, jak se to kdo veme, najít každý rok tu motivaci do toho lézt znova a znova. To je vlastně na tom buď to krásný, anebo to, co ty lidi odradí, že jo? Protože už se jim do toho nechce podruhý. No.
0: Tak já vám oběma moc přeju, abyste tu motivaci měli neustále. Vlastně na cokoliv, co budete chtít dělat, ať je to zimní plavání, dálkové plavání, anebo jakákoliv další činnost, která vám v životě bude dělat radost. Moc děkuju, že jste přišli. Ať se vám daří.
1: My jsme moc rádi, že jsme tady byli.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Našimi dnešními hosty byli otec a syn Filipové Jíchové z Kladna, zimní a dálkoví plavci. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Na dalších autobusových linkách pražské integrované dopravy je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi. Obyvatelé ve Slaném na Kladensku se mohou vyjádřit k nové územní studii. Fotbalisté Slávie ve druhém kole nejvyšší soutěže vyhráli v Ostravě nad Baníkem. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ode dneška mohou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Českobrodsku a Nymbursku a také v úseku mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích systém po ročním zkušebním provozu funguje trvale, říká středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Díky tomu jsou jízdní řády stabilnější, spolehlivě se daří dodržovat přestupní vazby a uvolnily se přetížené nástupní hrany na velkých pražských terminálech, jako jsou třeba Opatov, Ládvín nebo Budějovická.
1: Podíl černých pasažérů od loňského července podle vedení Středočeského kraje stoupl téměř na 6%. V autobusech teď kvůli dalším změnám přibude 15 revizorů. Dělníci v těchto dnech opravují úsek mezi Odolenou vodou a Panenskými Břežany nedaleko Prahy. Silnice už byla ve velmi špatném technickém stavu. Nové bude kromě asfaltu také odvodnění. Potvrzuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Projekt za 41 milionů společně financuje Středočeský kraj, město Odolená voda a obec Panenské Břežany. Práce mají skončit do konce letošního roku.
1: Vedení radnice ve Slaném na Kladensku zjišťuje, jak dál rozvíjet krajinu kolem města. Chce například vědět, kde sázet stromy nebo stavět nové cesty. Vedení města si proto nechává zpracovat územní studii a k její první části se teď mohou vyjádřit tamní obyvatelé. Své připomínky mohou posílat do 24. srpna. V polovině září pak zástupci radnice dokument projednají s veřejností. Sport. Fotbalisté pražské Slávie v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhráli i ve svém druhém zápase. V Ostravě zdolali domácí Baník jednoznačně 4-0. V dalších odpoledních zápasech Liberec podlehl Teplicím 0-1 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1. Utkání mezi Plzní a brněnskou zbrojovkou začne večer ve 20 hodin. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se stává novým rekordmanem tohoto slavného závodu. Počasí. V noci na neděli čekáme v regionu Středočeského kraje ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Pouze na jihovýchodě kraje může ještě být oblačno. Ranní minima už docela osvěžující mezi 16 a 13 stupni. Zítra přes den většinou polojasno, v jihovýchodní polovině kraje může být až oblačno. Maxima zítra mezi 26 a 29 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, přes den mírný od severovýchodu až východu. Od pondělí se budou maxima opět dostávat nad 30 stupňů Celsia. A například v úterý a také ve středu čekáme maxima většinou mezi 35 a 39 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Problémy očekávejte v metropoli. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 hlásíte uzavřený Lochkovský tunel. Provoz tam zastavilo nadrozměrné vozidlo. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivují, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakrývala.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži, a byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Už jsme vnes ten naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaným pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěr.

Šedu, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví a že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holešovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holešovicí?
1: Tak v Holešovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holešovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holešovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holešovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holešovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mě asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přece život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ve shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve. A já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v České Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od září.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližšího sousedství a může to doložit i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
0: Takže oficiálně cizinka.
1: Ano, ano, je to tak.
0: No, no. A jak jste se dostala do Česka?
1: Přišla jsem tu za prácou. Pomáhám, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
0: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno.
0: A jste spokojená?
1: Áno, som.
0: A to jste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodí aj do veľkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
0: A přes léto? Co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni právě, že chodí k nám hlavně cez leto, když nemají už školu, takže my vlastně v letě tu máme studentov, takže pracujem. No, a potom mám nějaké dovolenky.
0: Obcházíte Česko nebo jedete někam jinam?
1: Kludně někde ďalej do světa. Rada, hej, spoznávam celý svet, takže keď mám príležitosť niekde ísť, tak idem hoci kde.
0: Pomáhate cizincom, pretože ste cizinka, nebo sa už necítite byť cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko sme vlastne boli Československo, tak sa úplne necítim byť, že som cizinka, no.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze s kamarádkama, vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, anebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo. Jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii. Já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké
2: téma. Je to trošičku, potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: Jako i v Anglii, i zpátky v Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě, ale až jak si dá šátek na hlavu, tak se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně trochu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mě, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open mind, jako otevřený k jiným kulturám. Tím, jako nemůžete nikoho donutit do ničeho, že jo.
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, kterou jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
4: Tak to mám radost teda.
5: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
4: Každý den několikrát. Tak je to bude zase mázec asi, jo.
5: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
6: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z Agrární komory.
8: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
2: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přeháňky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přeháňky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a

0: že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, vel, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu, a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď Bohemku nebo Prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Hinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
3: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
2: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
4: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
2: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
6: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojedinělé přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazyčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě narobovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabluňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, a je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské.

0: teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
1: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
2: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
1: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala si zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
2: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
1: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
2: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
1: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
2: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
1: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
0: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopný vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Velká láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 kilometr více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z Horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovaly i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ujediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ujediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kg. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co zrovna? Vypnule prautna.
10: No, zrovna ty, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojet, když to není v pojistkách.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko, šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiní хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rušky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, ne, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, to
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, já gavarila ka kniga, vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na damu. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému.

0: Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
0: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: ani byste nemrk. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala

Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.

0: Tak aby bylo jasné, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
1: Pumplně.
0: To odmítám. Aby bylo jasno, já se dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
2: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
3: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
2: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
0: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já staj pésem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš toho, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A ustáli. Zdravstvujte, tovarišči, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
2: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
1: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhá.

0: نخاتمه. خاپی سفر شدی.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutekl. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodem, vodem.
6: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala a navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Helkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není Ford do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: No, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? Vy jste
8: kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nače teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teďkon to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová,
7: ano,
8: seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
4: prosím, ano.
7: Pane Patočka, oni vás už taky pustili.
4: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
4: No.
7: Pozor!
4: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
4: Vždycky musí být dvě.
7: Správně. A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku, hlubata.
10: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko. Člověk si od huby utrhne, sám ji přinese a ona by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, když to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šouplety.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešoupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ne!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je předtím, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: jestli někdo ožralá, jste to vyožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle ksel.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A vopalašte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalašte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Pepe. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Nejlepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto. Za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem, k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
1: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
0: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
1: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
0: Ano.
1: Máme tam nějaký nanuky?
0: Ano.
1: No paráda, je tam...
0: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
1: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
0: A to je reklama, polárkový dort?
1: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
0: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší a kde jste jí jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde, i když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, Mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte, zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vaničku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu samozřejmě a pán Bůh teďka neslyší a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano.
1: Tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano.
1: A tam jsme chodili s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: Aha. A potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 za rýzu.
0: No jo, jeden tak to, tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: Potom začali Eskýma, to stálo taky 50 lirů, potom korunu, to už mě bylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený, to už jsem byla. Velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: ale
0: rád.
1: Moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se
1: ale
0: dneska...
1: Ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Citronové teďka prodávají v nejmenovaným obchodě.
0: Ano,
1: nejmenujeme. Co mě vozí nákupy. tak to tě dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. My se máme.
1: No, kornout ti taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to smím teda jeden.
0: No, to chápu.
1: To smím jeden, ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, že jsem si vzala celý ten
0: litránek,
1: důmysku.
0: Ano.
1: No, ten. A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého, to ne. Dobrala jsem si to po žličkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to spát.
0: Klidně, já to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo... To si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že? To nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod, jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako koleč, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v toho léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvánka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo, rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a valící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen tu vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spolech na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny nebo máte ji doma?
4: Mám doma na zámku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou. A příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divnou.

0: jiný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
1: Ta byla co dobrá, ale to mi chutná.
0: Fakt jo? Tak to teda nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
1: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmozenu asi nedal.
0: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
1: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
0: No, nebo
1: jako...
0: třeba v zahraničí něco, nějaký...
1: V zahraniční jsem měla Tutti Frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovsi.
0: Děkujeme za pozvání na točenou, takže točená vede. Jo?
1: Točená veda asi.
0: Jířo, ano.
1: Tak já jsem chtěl říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
0: Jo, já jsem říkal, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
1: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsané.
0: Fakt jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý je toho. No ne, upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
1: To bychom se mohli vyprávět.
0: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
1: no,
0: jako kdyby do mě...
1: Kočku jsme měli, koče taky moje zmrzliny.
0: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinět to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
1: Ano.
0: Myslím, že to... Ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jakože nic.
1: Ano.
0: Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiř, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
1: Mějte se krásně.
0: Taky, nashledanou, dobrou noc. Dobrá.

0: řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu, a to město, vlastně lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, z nojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné je málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi. Třeba jako Lukáš, tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si, byla dobrá, ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice, jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím, zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějaký posunutý v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No.
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pámu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: budi...
1: si říkala, musím zavolat, no ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit, to nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku.
0: Kýblíku.
1: Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, dobře, dobře, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte s pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: A nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukaj a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší rodině je dobré být psem.
1: No, tak já říkám, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No, jsem právě chtěla říct, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičili jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. Tu miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady
1: já
0: ještě nedojedenou.
1: Já chodu vám dřeň, která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už ji máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavu, když se nikdy nedovolala.
0: Ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení a dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: Hrušková. A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Jako mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radech u řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
0: Uhum.
1: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Jo. Takže no jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako Meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo tak.
1: Ne u dálnice,
0: ne.
1: U řeky.
0: U řeky přímo to bylo. Protože mě napadlo.
1: Přímo Chodce Rady.
0: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Meruňková. Zpátky, ale ano. Je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak, ano.
0: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už si zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutná. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase, že?
0: Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, co říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak sním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kyblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není po chuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás.
2: Teď jsem nebyl v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Město,
0: obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání, jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky, dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je moda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, ale je výborná teda,
0: jako
3: zkuste ji, Honzo.
0: Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok, i v zimě jují.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu zmrzliny.
0: Dobře, takže
3: máte... To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no toho cukru,
3: no co
0: jste
3: dostali.
0: Já taky, ano, přesně, já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne,
0: a jak jako přežít
3: já nekouřím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No nejlepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až budu mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo,
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná, výborná.
3: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou, že?
0: Dá se, dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No už má, ale tu jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju tě a půl roku ještě
0: ano,
3: odjádu do důchodu. No.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší. U nás v Paskově stojí jenom 25. Ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem. Kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně. To nejvíc lízat a užívat si života. Dokud to jde.

0: Zmrzlina, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí. Svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to. Zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno. Ne, že teda dneska by si nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš 2 druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím to opravdu sporadicky. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: To zajímalo by mě, jaký pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my po pantofláci nemůžeme si stěžovat, že pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zveřejněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: My jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. A ještě trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není pořád ta klasická jako zmrzlina ze zmrzlinovače.
1: No to je jasné.
5: Tam je složitý postup hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Jako na tu chuť není to ono. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu to, chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože a jelikož.
5: Asi nezvyším.
1: Asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná, té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí, 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi, čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl, čajová kopečková, to si pamatuju, prosečnice, moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadla u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no. No,
0: počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenit.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jsem měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná
1: šťáva.
0: Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už se přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no.
0: Tak.
1: No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu dát.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede s mý Jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze opatky. No,
0: mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako o zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclí, že jo?
1: No je rozblemclí, ale to si s tím přece nebudou zalepovat zoubky a pysky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím, Bára, když něco udělá blbě, anebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán Bůh to tak chtěl.
1: No jinak zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jinak teda chod se rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupuji různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat. Ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzliné v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdy si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Dobrý večer.
0: Ano, taky zdravíme. Koho a kam?

0: Zuzana Rumburg.
1: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
0: Různý.
1: Jako...
0: Ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
1: Ano.
0: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem. Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
1: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
0: Já jí moc nesním, jako v létě, jako si občas dáme, tak miluju teda citronovou nejvíc, a pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
1: Citronová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy, a nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
2: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychlé osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jeden kopeč, tak to bych, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový
0: wafle,
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky.
0: Ano, takové mističky, mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. No a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna.
0: Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou. Fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou, ano. A klidně vlastně, to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, My jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to
0: zpět. Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a staružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu barvkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoláda, tady to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo, protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti.
0: Ano. Zmrzliny. Tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrála byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrála, ano, přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají a doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je, ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dopravy taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Na shledanou.

A sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grilovat, někdo píše statusy,

0: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon, opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. Za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše, zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku, zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, vanilkovou nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku, mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup? By mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo. Za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priory v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Haló, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
1: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
0: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
1: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
0: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
1: To no víte, to ne, ale tak trošičku, no.
0: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
1: No mám ráda ovocný.
0: Vodový, smetanový?
1: No smetanový raději.
0: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako ji pohlídáte až je v akci, až je levnější, že si ji dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
1: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou a mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
0: A jste ten ovocný typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
1: Já to taky nemám ráda.
0: Takový jako vlastně
1: takže
0: nic.
1: Takže to nekupuju.
0: No tak zaplať pámu, správný názor.
1: A já naštěstí mám vnučky tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
0: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
1: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
0: Mm-hmm, píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
1: Mějte se krásně, ráda jsem vás, ráda vás taky poslouchám, a držte se a mějte se a moře zdraví.
0: Taky, děkujeme, dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Veď, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

jenom směle, teď už to ne.

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, a pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal. Ano. A měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrá.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování, vlastně zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. První v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Petře, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale
3: no.
2: Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až aha. Vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano,
3: že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci.

a jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady.
1: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, víte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, ta zkratka,
0: no. No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: A pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.

0: proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Přijela manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
2: je budíš, pravě. Ale... Divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano. Jo,
3: vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte to?
3: No ano, tu vaši básně.
2: Jo, tak já řeknu tu básně.
3: No
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Taky není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne, dejdu, jo, odejdu stranou, naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete. Já teď
1: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynalez?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří v oko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no.
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam, co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslavii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No
2: tak,
3: jo.
2: Co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já bych vám to dělal nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přejel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přejete hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych no, teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je víte, pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.